La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

0: nejlepší
1: od 90. let.
0: Non-stop.
1: Kiss.
0: Radio Kiss.
2: Wonderland. Far beyond reality, but so close to your heart.

0: letních cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel arena.

0: Takhle se vstává jedině na Kissu.
1: V takzvané hudební pasti bylo cílem rozpoznat originál od předělávky. Pojďme za skupinou Queen. I see a little silhouette of a man. Bohemian Rhapsody?
2: To má být předělávka.
1: Bohemian Rhapsody nevznikla v Londýně, ale v posilovně. Autorem má být Arnold Schwarzenegger, který skladbu složil mezi dřepy jako motivační operu o vnitřním boji svalových vláken.
3: Ty se vyhneš žalobě od Schwarzeneggera, tak budeš mít takovou kliku.
1: Založíte mě, kdyby náhodou.
0: Raní Kiss od 6 do 10.

0: I v tomto roce bude Kiss Party u Máchova jezera. 18. července na pláži Klůček. Kiss Party Live! Přímo u vody, pod širým nebem, s těmi největšími party hity a týmem Rádia Kiss.
1: Těší se Patrik,
2: Míša,
1: Roman,
3: DJ Basslicker,
2: Lenka,
4: Honza,
5: Tendy,
6: Sonja.
0: Kiss Party Live! Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku.

0: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.
1: Hi! This is...

0: letních cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel arena.

0: KISS počasí.
1: Dnešní den bude s jasnou až polojasnou oblohou, od jeho západu bude během dne přibývat oblačnost a od severu se budou vyskytovat i přehánky. Vítr zafouká jihovýchodní rychlostí do 4 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 a 26 stupni.
2: Hezké dobré ráno, jak se máte v 7 hodin, dejte mi to vědět, já vás chci slyšet, chci vás mít na uchu, 210 320 320, schválně si se někdo dovolá, kdo nám prozradí, že mu svítí slunce nad hlavou, protože dneska je opravdu, ale opravdu krásné ráno, po několika dlouhých dnech. Dopak se dovolal, halo.
3: Ahoj, tady Martina.
2: Martino, svítí ti slunce nad hlavou?
3: No, svítí mi slunce krásně nad hlavou a protože dneska jdeme na vodu, tak se to úplně nádherně povedlo.
2: Jakou vodu budete sjíždět na kánoji?
3: Ze Sušice do Horažďovic, takže asi Otavu.
2: To je Otava to. By to měla být, Otava. No. Tam je to krásný, ale to jste si vybrali hezky.
3: No právě, aspoň díky bohu za to. Snad i bude nějaká voda.
2: Až pojedete kolem hradu Rábí, tak si na mě vzpomeň, to je moc hezký místo.
3: Vzpomenu si. Pomenu.
2: Tak se měj hezky a ať vám kladne počasí, což by mělo. Měj se hezky,
3: ahoj. Děkuji, krásně, ahoj.
2: Pojďme se mrknout dál, kdo pak s námi vysílá v 7 ráno na KISSu. Je tam někdo? Tam je ozvěná akorát Papiňák, je tam Papiňův hrnec, je tam. Kdo pak se dovolal?
4: Tady Honza, ahoj.
2: No, Honzo, spojení je krásné, bezchybné, jak se máš?
4: Já se tam perfektně, jdu do práce.
2: A řekl jsi to tak jako, že... Já vlastně nevím, co si o to mám myslet.
4: Ne, dobrý to je, tak jedu do práce, no je ráno a jedu do práce, tady mlha jako blázen.
2: Je mlha, počkej, já jsem se v noci vracel z Berouna a byla šílená mlha okolo Loděnice, což je před Prahou.
4: No, tady jsem ve Zíbech, tak tady je mlha.
2: Jako mlíko, viď? Ale v Praze si myslím, že to nebude, že přijdeš do Prahy a bude to dobrý najednou, z ničeho nic.
4: Uvidíš, doufáš.
2: No tak jo, tak hele, že bychom se jako 6. června ráno probouzili do mlhy, to je nějaký zvláštní, no ale asi se to děje. Tak ahoj.
4: Díky, ahoj.
2: Tak jestli máte před sebou mlhu, správně svičte, jo, aby vás všichni viděli, to je důležité upozornění pro šoféry. A pojďme ještě do třetice se zeptat, kdo pak je na druhé straně. Halo.
5: Ahoj, Petr.
2: Petře, co ty, výlety nebo práce?
5: Ani jedno, střelecká soutěž.
2: Střelecká soutěž. A co budete střílet? Na terč?
5: Tak, pistole, svitavák. No, ale tady svítí sluníčko, tady je fakt nádherně, žádná mlha, nic, takže snad to vydrží.
2: Tak si užívej víkendu a zase někde na KISSu naslyšenou.
5: Ahoj.
2: Čau. Vysíláme pro vás. 7. hodina odbyla. Všechno nejlepší Norbertu, mají dneska svátek, je 6. června a já jsem Martin Hovorka, přeju dobré ráno.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

No nádherné ráno, kysáci. Máme 6. června. Norbertům přejeme všechno nejlepší, protože ten dnešní den patří jim. A máme pár minutek před 7:45. Už jsme se tu s našimi posluchači

0: Ti lehce rozplývali nad tím, jaký je hezký počasí, že konečně jsme se dočkali toho, že svítí ten žlutej punťa, teď bylo půjde jako zatažen, bylo takový nepříjemný počasí, ale zase z druhé strany spousta zahrádkářů z toho deště, který tady byl ty 2-3 dny, no deště, deštíčku, tak mělo radost. Všichni říkali, že to že zapršelo. Ze všech stran jsem slyšel. Každopádně, co se víkendu týče, tak ten dnešní den, podívejte se z okna dobře teďka, tak ten dnešní den je horší z těch dvou víkendových dnů. Že pořád, jestliže ještě tohle jako se vám líbí, to, co je za oknem, tak zítra to bude ještě lepší. Je dneska 23 stupňů a málo sluníčka a zítra 25 stupňů a hodně sluníčka. Takže jestli si jako plánujete výlet a říkáte si sobota nebo neděle, tak ten výlet nechte na neděli. Teď doufám, že se to počasí nějak jako nezvrtne, neskazí, abyste mě potom neproklínali, že jsem vám hloupě poradil. To bych nechtěl. Víte co, udělejte si to podle sebe, to je stejně nejlepší, protože jaký si to uděláte, takový to budete mít. Ale co říkají meteorologové, že dneska by mělo být hůře než zítra. Zítra bude lépe než dnes, i tak se to dá říct. Každopádně užívejte sobotního ráda. Asi je hezky, někde mlha, ale to spadne. No a jestli máte nějaký tip na skvělý prožití víkendu, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss a pojďte si s námi zavysílat o těch víkendových výletech, protože se na vás těším, až se uslyšíme v tom éteru. Haló, teda ahoj.
1: Rádio Kiss.
0: Haló.

0: Kiss Active Weekend.
1: Nádherné ráno, blíží se půl osmá. Vypadá to, že s námi chcete hnedka z kraje dnešního rána vysílat, podělit se o nějaký ten tip na výlet. A teď to bude do místa, které vlastně všichni míme, když jdeme po dálnici D1 z Prahy na Brno. Je to místo, kde jsou taky velice často kolony, velké meziříčí. A právě do velmezu, velkého meziříčí, nás teďka bude zvát náš posluchač. Ahoj!
2: Ahoj Kiss Radio, já bych vás pozval do velkého meziříčí, na náš zámek, taky na naši rozhlednu a nemáme to daleko ani do Jihlavské zoo a všechno bychom tady tohle zakončili v nějaké restauraci ve Velké Meziříčí, kde dobře vaří. Tak ahoj.
1: To je takový kompletní tip na víkend, na sobotu dejme tomu, jo? Rozhledna, zámeček, potom zoologická a nakonec samozřejmě restaurační zařízení. Ale to si pojďme říct, že až se nám stane to, že zase skejsteme v kolonách u Velkého Meziříčí, tak... Pojďme sjet tím nejbližším exitem, ať pojďme se podívat na zámeček ve Velkém Meziříčí a až ty kolony opadnou, můžeme pokračovat dál v cestě. To si myslím, že je docela dobrý nápad, jak trávit čas, pokud náhodou se objeví nějaká ta kolona a jakože se zase objeví dneska na dálnici D1. Potom jsem přesvědčený. Spíš by bylo jako zvláštní hlásit, že kolona není na D1. Každopádně, pojďme se podívat, co dneska v Kroměříži, protože i to je místo, kam bychom se rádi podívali a to díky Terce. Co tam tedy?
3: Výstaviště Kroměříž je pro dnešní den místem prodejní výstavy historického a moderního vojenství. Zveme vás na Army Fest. Budete mít možnost nejen si rozšířit sbírku, ale také se setkat s dalšími nadšenci vojenské problematiky a nasát zážitky. Na své si přijdou i příznivci a sběratelé historických i moderních militarií, insignií, chladných zbraní a map.
1: Pokud máte i vy skvělý nápad, jak trávit víkend, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Já vám na oplátku posílám do uší další muziku. Čeká nás Timmy Trumpet.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
4: Rádio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Zároveň je i den, kdybychom měli říkat pravdu. A mě napadla jedna věc. My tady o sobě ve studiu víme už úplně všechno, ale Kisáci o nás všechno nevědí. Takže co kdyby nahráli vzkaz přes...
2: Jejda. To jsou ty výpadky, to je potom blackoutu ještě. Máme pár vysílačů, který musíme dát.
1: To nevadí, já to ráda zopakuju. Takže mě napadlo, no, že by nám Kisáci mohli posílat vzkazy přes apku a my bychom museli...
2: Ne, to nejde, to je jak na potvoru.
3: Ty člověče, zrovna myší mikrofon, víš?
1: Kisáci, posílejte vzkaz přes apku.
2: Ne, všechny nápady jsou dobrý.
0: Raní Kis od 6 do 10.

Hezké dobré ráno, máme 7 hodin 40 minut. Taky máte takový ten svůj sen, nějaký životní, něco, co byste chtěli vidět, nebo na nějaké místo, které byste se chtěli podívat, tak já mám Halus Fear v Las Vegas. To je taková ta gigantická multifunkční zábavní aréna, největší kulovitá stavba na světě. Určitě jste o tom už někdy slyšeli, že tam třeba přijede kapela U2 a odehrají tam 20 koncertů za sebou. Mají tam tu show připravenou třeba na 2 měsíce dopředu a obden tam dělají koncert. Je to prostě... Představte si naše planetárium, co máme v Praze. Tak je to asi 1000x větší a mají tam asi 1000x víc technologií. No, je to vlastně taková prostě vofous lepší O2 Arena. A jenom vofous. Je jediná na světě, ale pozor, abychom nemuseli za tímto zážitkem, protože oni tam dělají nejenom koncerty, koncertovali tam i třeba Backstreet Boys, myslím, že i Gwen Stefani a No Doubt tam oslavili comeback U2, jak už jsem říkal, tak tam dělají i různý třeba divadelní a další prostě představení multimediální. Nicméně, přátelé, abychom nemuseli létat až do Las Vegas za tímto zážitkem, tak tuto futuristickou halu otevřou do pár let také ve Spojených arabských emirátech. Už to začínají v Abu Dhabi stavět a měla by tam vyrůst identická hala opět pro 20 000 fanoušků, pro 20 000 diváků, otevřeno naplánováno na rok 2029. Tak já přemýšlím, jakou hudbu bychom si, když je to vlastně zpráva z arabského světa, měli teďka pustit. Jo, napadá mě nějaká Arabela. Typická hudba z arabského světa. Takže až se ozve kouzelný zvoneček, tak budou mít dostavěno a my nemusíme lítat přes oceán, tu šílenou dálku až do Vegas, přes oceán a přes celou Ameriku, ale tady si poletíme jenom trošku jako na jich, takhle bokem, šejdrem a v Abu Dhabi ten samý zážitek jako ve Vegas. Otázka je, co je vám sympatičtější, jestli Vegas nebo Abu Dhabi. Každopádně v roce 2029 budeme mít na výběr a to si pište, že tam ty největší SA hudební světové pop music budou chtít koncertovat. Já si myslím, že i taková Taylor Swift samozřejmě přijme ráda nabídku v této gigantické hale odbavit několik koncertů. A tady je Taylor na kysu.

Hezké ráno, je 6. června a před 35 lety, na den přesně 6.6.1991, se v Jihlavě otevřel první supermarket v celém Československu. Vlastně do té doby byli lidé zvyklí na takzvaný pultový prodej a na takový ten socialistický nedostatek. A najednou supermarket. Takže tohleto prvenství hlavě už nikdo nikdy neodpáře, že měli první super hypermarket v celém Československu. Vyprávěl mi kamarád nedávno, že on to zažil. On byl malej 10letý kluk tehdy, když to otevřeli. A bydlel v hlavě, takže si vzpomíná na autobusový zájezdy zvědavců. Jezdili se na vlastní oči přesvědčit, jak vypadá exotické ovoce nebo balené maso, protože to tenkrát prostě tady nebylo do té doby. Takže přátelé, až budete nadávat a remcat v obchodě, že stojíte třeba v frontu, že já nevím, pokladní nestíhá, nebo že se na vás neusmívá, vlastně si uvědomte, že buďme rádi za to, že toto máme, protože taky jste si mohli vystát frontu a na konci té fronty jste si mohli nadiktovat tý prodavačce celý nákup a ona by tam za pultem prostě běhala do těch regálů, by tam rychle sahala ke stropu, aby vám to všechno... Všichni by věděli, že kupujete třeba toaleťák nebo hygienické ty potřeby pro manželku, že jo. To prostě u pultového prodeje jste šli prostě z kůží na trh. Museli jste prostě říct, já chci to a to. Když to v tom supermarketu, je to takové anonymnější, se mi zdá. Takže buďme za to rádi, že tenkrát to otevřeli, tuto díru na trhu v Jihlavě a dneska 35 let od této novinky. No, je bezmála 8 hodin, budeme hrát Davida Guettu i Fun Factory. Mějte hezké ráno.

0: Je 8 hodin ráno, ladíte Radio Kiss, mrkneme asi na silnice. Dálnice D1 mezi Prahou a Brnem hlásí porouchaný vůz na 172. kilometru. Je to za Domašovem, máme tu světelnou šipku, pozor na ní. A pokud jdete z Prahy do Varu, silnice číslo 6, Petrohrad, Lounsko, tady máme dopravní nehodu osobního vozidla. Jestli víte i vy o dopravním zádrhelu, takhle po ránu, apka Kissu, nechte nám vzkaz. Díky za to.
1: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Chodili spolu z čisté lásky.
3: A strávili spolu 10 let. V dobrým i zlým, ve smíchu i v těžkostech. Rozešli se a teď po pár letech se znovu setkávají. A jsou nuceni čelit nevyřešeným emocím, dávným zklamáním a pozor, přetrvávajícím citům. Co s nima bude dál? Kde vrátit čas? Vymazat to špatný a vstoupit znovu do stejné řeky? Romantika jako jas nás čeká v Netflixový novince Kdo miluje víc. Pro Kiss Katka Čepelíková.
4: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
6: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
7: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
8: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
9: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
10: Já tam chci u vás dělat, protože vy jste blázni na svobodě.
8: Díky apce Rádia Kiss.
11: Nahrávej vzkazy
8: a vysílej s námi každý den.
12: Povaluju se tady už od 6, ale tak tady to mě teda vážně dostává z postele.
13: A přesně proto miluju Rádio Kiss.
8: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Kiss počasí.
14: Dnešní den bude s jasnou až polojasnou oblohou, od jihozápadu bude během dne přibývat oblačnost a od severu se budou vyskytovat i přehánky. Vítr zafouká jihovýchodní rychlostí do 4 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 a 26 stupni.
0: Je 8 hodin ráno, ladíte Kiss, já jsem Martin Hovorka, Nana, taky Benassi Bros, další muzika, co vás probere.
8: To nejlepší, od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
15: Be happy. I'm

0: chvilku i Samfeld. No a v našem vysílání házíme kostkou. Od pondělí do pátku. A to, co na kostce padne, to vynásobíme tisícem. Když padne šestka, tak ještě přihodíme litr navíc. Takže si můžete odnést až 7000 korun. A my jsme doposud rozdali, přátelé, necelých 400 tisíc.
1: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
0: Hrací kostkou budeme házet opět v pondělí v 7 ráno, tak si dejte budíka, ideálně na 6.50, abyste se probrali a potom už rychle jenom skočili po telefonu a začali vytáčet a snažili se dovolat do

0: Hokisu, takže opět od pondělí hrajeme od dalších 7000 korun. Já se dívám na uplynulý týden, na ten první červnový, kdy asi nejúspěšnější byla Simča, ne asi, ale určitě, protože té se podařilo si odnést 4000 korun.
1: Házím, Simčo. Jen tak tak. Na hrací kotce padla čtyřka,
0: hele,
1: takže vyhráváš 4000!
0: 4000 šli do Simony, ale pozor, já jsem si říkal, že bychom si to mohli udělat ještě jako hezký teďka a že bychom si mohli připomenout, jaká je radost ve studiu, když se hodí sedmička. Lukáš na konci května.
1: Tak uvidíme.
2: Poslední šance v květnu.
1: Já, no. Šikovný holka.
0: No.
1: Já umím, protože tam je šetka dvěra.
0: Když hodíme šestku, dostáváte rovnou 7000 korun, tak zní pravidla a uvidíme, jestli se podaří tuto hranici někomu pokořit i v příštím týdnu. Držíme palce, detaily o hře 7-7 u nás na webu kiss.cz.
3: 7-7, každé všední ráno na ráno.

0: To je celá sobota, neděle před námi, vlastně první červnový víkend probíhá a my máme tipy na to, kam vyrazit.
1: Kiss Active Weekend.
0: V tento okamžik si uděláme s našimi posluchači výlet do Moravskoslezského kraje, kousek od Frenštátu pod Radoštěm, protože v Kozlovicích se něco speciálního chystá.
2: Ahoj kysáci, Radek, rád bych vám dneska pozval do Kozlovic na 10. ročník traktoriády, který se uskuteční v 11 hodin za Kovářovým lesem.
0: No tak to musíme za Kovářův les a na traktoriádu, protože vidět nějaký starý trakturky, třeba nějaký novější trakturek, jak mezi sebou bojují o vaši přízeň, to vůbec není k zahození. Jak tomu určitě nějaké dobré pití, tam bych typoval, že proběhne. Takže traktoriáda Kozlovice, zdravíme moc na Moravu. No a pokud byste si chtěli udělat výlet do Českých Budějovic, tak vám právě teď prozradíme, co tam čekat.
3: V Budějovicích dnes můžete kysáci vyrazit na mega dětský den do Čes areálu Vltava. Na místě jsou soutěže pro děti i rodiče, nafukovací hrady, trampolíny, diskotéka pro děti i pěnová a bublinková party.
0: Pokud víte také o nějaké skvělé akci, která by se hodila navštívit během soboty a neděle, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss a já vám na oplátku posílám do uší další muziku. Freddie Mercury nebo Sigala, teď Nathan Evans.
1: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
3: Rádio Kiss.

0: chvíletních cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel arena.

0: Groove coverage.
1: Lepší než originál.
0: A po PC se Moonlight Shadow budeme zpívat jeden obří party hit z 80. let, který se jmenuje Celebration. A bude to v rubrice Lepší než originál, kterou si tentokrát na vlastní kůži okusila skupina Lunatic. Vašek s Alešem byli tady včera u nás ve studiu, aby to zaspívali a abyste vy teďka mohli hodnotit jejich výkon a říct na plnou pusu, na plný ústa, jestli to, co teďka uslyšíte, jestli je lepší než originál. Hlasování probíhá na kiss.cz, tak tam jukněte. No a já dávám slovo klukům, aby si svůj vaše v uvozovkách nový hit uvedli.
2: Ahoj kysáci, tady Vašek,
3: Aleš, Lunatic, zdravíme. A i my jsme se zapojili do rubriky Lepší než originál a s Jean-Lukem jsme natočili písničku, kterou jsme asi nezažili na mejdanech, ale byla velmi slavná, je hodně stará a jmenuje se...
2: Můžete si u toho zatančit, jmenuje se Celebration, Cool and the Gang.
3: Jo, 80. léta, tak uvidíme, co na to budete říkat, nás to hrozně bavilo, tak nám dejte šanci.
2: A buďte nás hodný.
3: Já!
0: Pojďme si dát Lunatiky, tak jak je neznáme, Celebration. Yeah.

0: písnička od Lunetiku Celebration na kiss.cz. Poslechněte si nejnovější vydání Lepší než originál a dejte hlas, jestli to je Lepší než originál. Já myslím, že jo. A myslím, že se to klukům povedlo.
1: Lepší než originál.
0: My jedeme s klukama příští týden jednu akci, jeden mejdan děláme společně, tak já se musím kluků zeptat, jestli písničku Celebration zařadí do svého vystoupení. O tom mejdanu vám řekneme víc po 9. hodině, tak buďte s námi, abyste zjistili, kde můžete Lunetik vidět v příštím týdnu live, naživo.

Pecka z 90. Baby Boy a Me and My. Tak a představte si to, asi neřeknu nic novýho, že 90. jsou super a myslí si to i mladáci, takzvaná generace Z. Já mám pocit, že Gen Z, to jsou ti, co se narodili mezi lety 97 až 2012, jestli se nepletu. A každopádně tato generace, Gen Z, si myslí, že 90. jsou vynikající. Čím dál tím víc mladých lidí má rádo hudbu z 90. ale dokonce i z 80. let. Vzešlo z takového průzkumu. Představte si, že když se ptali této mladé generace před 5 lety, tak tehdy odpovědělo zhruba 10% z této skupiny, že si rádo pustí 90. A po zhruba 5 letech tento výzkum zopakovali. A dneska, prostě před měsícem, když to dělali ten výzkum, v současnosti, tak 25% mladých ve věku 13 až 24 let řeklo, že miluje 90. Takže čtvrtina mladáků si ráda pustí ty naše oblíbené 90. na rádiu Kiss. Možná jsme trošku i přispěli my, že třeba rodiče poslouchají Kiss, jo, děti s nima a začala se jim ta muzika líbit. Takže to je super, že prostě mladáci konzumují jak současnou muziku, takže si i rádi vrací k těm trendům, co jsme zažívali, co jsme si užívali my, když jsme byli mladí. Takže 90. fungují. Já si myslím, že do 9. hodiny ještě pecku z 90. jednu zvládneme. Dáme No Angels, ale pozor, ty dáme něco o Fous novějšího a dáme Despacito. To se líbí taky všem. Daddy Yankee, Luis Fonsi na rádiu Kiss.

0: my jsme se postupně proposlouchali tou skvělou muzikou až k 9. hodině v originále Eurythmics, ale tohle byla verze od No Angels, There Must Be An Angel. My si dáme Saše a Ale Farben, mrkneme na silnici, ať víte, kde jsou nějaké problémy. Moc jich není, ale nějaké jsou.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Dopravní nehody ne, kolony ano, drobné. Tak třeba právě teď víme o silnějším provozu, který je na dálnici D8, jedete-li z Ústí na Prahu, tak za sjezdem na Roudnici začíná omezení, jezdí se jedním jízdním pruhem, tady se vám to krapítek štosuje a podobné problémy hlásí i dálnice D1 mezi Brnem a Prahou, jednak je omezení za Humpolcem a pak také u Velkých Popovic před Prahou. Víme o dopravní koloně za Spořilovem, to je jižní spojka v Praze ve směru na Černý most. Ale mám tady jednu vlastně dobrou zprávu. Na pražském obchvatu u Zličína od letiště na dálnici D1 v tomto směru skončilo omezení právě na nájezdu na obchvat z dálnice D5, tak aspoň něco. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: KISS počasí.
1: Dnešní den bude s jasnou až polojasnou oblohou, od jeho západu bude během dne přibývat oblačnost a od severu se budou vyskytovat i přehánky. Vítr zafouká jihovýchodní rychlostí do 4 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 a 26 stupni.
2: Od byla 9. hodina, s vámi je na KISSu Martin Hovorka. Mám pro vás další skvělou muziku, jdeme na Saše.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.
4: Dámy tu mano!
5: Y venga conmigo! Vámonos al...

Máme pár minutek po 9. hodině a chystá se už za pár dní velká show, velký koncert dvou hudebních domácích legend. Přátelé, na jednom pódiu vystoupí Lunatic a Verona. Chápete to? Vy během jednoho večera uvidíte Lunatiky a Veronu. A bude to příští pátek, 12. června po práci. A já vám za malý moment o té akci řeknu mnohem více. Dokonce jsem přizval i kapelu Lunatic, aby to se mnou probral tu akci, protože tam bude chtít být úplně každý. Takže 12. června hlavně mějte volno a já vám už za malý moment řeknu, kde Lunatic a Verona vystoupí. Těšte se!

0: Radio Kiss a mám velkou radost, protože za mnou jsem takhle o víkendu na Kiss zaskočila skupina Lunatic, Vašek s Alešem, a chceme vám říct důležitou věc. My se společně s vámi už brzy, 12. června to bude, uvidíme na jednom fotbalovém hřišti.
1: Neke.
2: Budeme na fotbal.
0: No, my budeme dokonce hrát společný mejdan, večírek, kde budu já s Romanem Andělem, já Martin Hovorka a Roman Anděl, my dva z Kisu, jakože DJové. A pak tam budete vy jako živá kapela. A ještě Verona dorazí.
1: Verona, taky naši kamarádi, no.
0: Je to, kde to je, kluci?
2: Je to tady kousek od Prahy, ne?
0: Já na listu Dias, je to kousek od Prahy, Kamenice. Aha. Kamenice u Prahy, je to vedle Štěřína, zámek Štěřín, tak je tam fotbalový hřiště v Kamenici a tam proběhne ten skvělý retro mejdan v pátek po práci na večer, večer 12.
2: Takže
0: června.
2: Takže pivo, bramboráky, langoše.
0: No právě, my poprvé si společně dáme langoše pěkně venku.
1: No, navíc Verona, tak s těma taky často koncertujeme, ty to mají skvělý, našlápnutý teďka, myslím si, že jim to funguje s tou novou, i když už pár let vlastně starou zpěvačkou Veronikou, takže my je vždycky rádi potkáme, taky už nás spojí přátelství dlouhá léta a vás vždycky Kysáky a tebe jako DJ taky rádi potkáme.
0: No prostě to bude super, jako to bude spojení a Lunatic, Verona.
1: Ano.
0: DJové z Kisu.
2: A bramborák.
0: A bramborák. A když jsme se zastavili u těch bramboráků, tak tady z těch fast foodů, co si vyberete jako za papáníčko?
1: Jako bramborák?
2: Já mám rád bramborák a vždycky dělá ještě ty halušky se zelím. To je taky dobrota.
0: Já mám pocit, že Vašek, když jsme tady byli naposledy společně, to bylo na Vánoce, Vašek přišel přímo z vánočních trhů tenkrát, jo, ze Staromáku, a říkal, že si dával bramboráček.
2: Bramboráček jsem si dával a ještě jsem si tam dával pečený kaštany. Ty jsem vyhodil, to je pěkně hnusný.
1: Ne, tak my jako starší generace, my neúplně nejsme na ty moderní fast foody, jako dáš si občas tu prasárnu, tam ne, že ne, ale prostě za nás jako langoš, bramborák.
0: Klobása, tácek z hořčicí.
1: Smažený sýr prostě je český fast food.
2: Bouzce.
0: Takže přátelé, v Kamenici si dáme fast food s Lunatikama, pocintáme si ty naše trička vypraný. No a pak půjdeme na pódium všichni.
1: No, taky pivečko máme rádi, takže to
0: tak
1: taky.
0: To bylo hezký.
1: Jo, těšíme se na vás.
0: Skupina Lunatic na Rádiu Kiss jsou také v rubrice Lepší než originál a zítra přijdou, aby nám dali jeden recept. Pozor, zítra recept a ještě tip na výlet. Takže i zítra kluci z Lunatiku tady se mnou na Kissu.
3: Radio Kiss.
4: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagain and you listening to my new single

0: I v tomto roce bude Kiss Party u Máchova jezera. 18. července na pláži Klůček. Kiss Party Live! Přímo u vody, pod širým nebem, s těmi největšími party hity a týmem Rádia Kiss.
1: Těší se Patrik,
2: Míša,
1: Roman,
3: DJ Basslicker,
4: Lenka,
5: Honza,
6: Trendy,
7: Sonja.
0: Kiss Party Live! Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku.

Radiový Jukebox. Volej studio 210 323 323 nebo nahraj vzkaz přes apku Radia Kiss.

0: Jukebox. Do uší vám vyhrává Radio Kiss, máme pár minutek po půl desáté a já se vždycky na tento okamžik tak těším, protože jsem napnutý, kdo se nám vlastně dovolá. Tak 210 320 320, teďka někdo v Jukeboxu Radio Kiss. Ahoj. Kdo pak je tam?
1: No ahoj, ahoj, zdravím vás, já bych chtěla...
0: Počkej, ty jsi moc hrdá na nás, jak se jmenuješ?
1: Já jsem Markéta.
0: Markéta, dobrá nálada, koukám kolem tebe.
1: No tak jasně, pracovně.
0: A v práci, co jsi zažila hezkýho dneska v práci?
1: No, tak jako zaspala jsem, ale zvládla jsem to.
0: A třeba no. Pochválil ti nějaký tvůj kolega, třeba já nevím, šaty? Co?
1: Že mi to sluší.
0: No vy, tak já pozor, já sice nevím, jak vypadáš, ale já mohu pochválit tvůj hlas. Příjemný.
1: O, děkuji, tak to mě těší.
0: Tak podle mě už dneska jedině, že by tě pochválil manžel, třeba, že hezky voníš ještě.
1: O, a může zahrát písničku.
0: Jak to zakecela, ne? To se mi líbí. Tak jakou dáme, víš jo?
1: Od Justina Biebera, Baby.
0: Super, tak jo, ty naše Baby, hrajeme tak Justina. Hele, představ si, že Justin Bieber teďka dal do aukce nějaký svůj Cadillac, ve kterém se vozil jako mladý.
1: Já mám knížku.
0: Máš? A chtěla bys se svést s Justinem Bieberem v Cadillacu vedle něj?
1: No tak jasně, že jo.
0: Tak až budeme soutěžit o tuto výhru, tak my se ti vozveme, jo? Ahoj.
1: Dobře, tak jo, děkuju.
0: Ahoj. Ahoj. Takže baby, Justin Bieber a Ludacris, to je vzpomínka tohle, to je neuvěřitelný. 9.40, hezkou sobotu vám všem.

naživo, Real McCoy a vynikající to předvedení singlu Runaway živě. Až bude nějaká devadesátková akce a budou tam Real McCoy, určitě vyražte. Bez 10 minut, 10. hodina. Víte, co je největší bolest na světě, když jdete po tmě v noci na záchod se vyčurat a šlápnete doma v bytě na kostičku od lega. To je strašná bolest. Nečekáte, že jo, hamsnete na to a bum, to bolí. Třeba děti zapomenou uklidit a tak dále. Znáte. No a přátelé, já jsem se chtěl takhle dostat oslým ústkem k legu, protože společnost Lego vyrobilo největší Lego na světě, největší Lego stavebnici a je to ta slavná Sagrada da Familia z Barcelony. Ta stavba šíleně velká, tak tohleto převedli na Lego a má to, představte si to, 12 000 kostiček, 12 000 dílků. Kdybyste Sagradu da Familiu chtěli mít jako Lego stavbu doma, zabere vám to půlku bytu podle mě, ale hlavně asi třeba 5 let práce, protože než někdo podle návodu dá dohromady těch 12 000 dílků, máte to na celou dovolenou. Každopádně já jsem si vždycky říkal, jestli třeba existuje nějaká věc, kterou byste chtěli mít jako Lego. Klidně mi dejte přes apku Rádia Kiss vědět, jaká věc, jaká stavba nebo co vlastně třeba ze života byste chtěli mít převedeno do Lega, aby se s to mohli postavit. Já jsem jednou takhle jako snil o tom, že by bylo fajn, kdyby udělali jako Lego řízek s bramborovým salátem. Podle mě tohle, kdyby dánské Lego dalo na český trh v prosinci, tak jim urvou ruce. Radio Kiss.

0: Radio Kiss. To nejlepší
1: od 90. let.
0: Non-stop.
2: S Kissem za volantem po celé republice.
3: Za minutku 10. hodina posloucháte Radio Kiss. Čekejte zdržení na pražském obchvatu. Je tam víkendové omezení v Cholupickém a Lochkovském tunelu. Ve směru z letiště začíná kolona od sjezdu na Barrandov a opačně z dálnice D1 na letiště nám to stojí za sjezdem na Písnici, tak je potřeba s tím počítat. Zdravíme i východní Čechy, a to konkrétně Hradec Králové. Ahoj.
4: Ahoj, kdo jede v Hradci Králové po Benešově třídě, tak prosím vás pozor ve středu. Jak tam jsou takový ty fontánky, takový to kolečko, tak je tam převrhlý auto na bok a kdo jede vlastně jakoby od Palachovy ulice, tak vůbec neprojedete, hnedka na začátku stojí policie a odklání vás, abyste to projeli jinudy. Ahoj!
3: Pokud máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Děkujeme.
0: Rádio Kiss. Filmové tipy.
5: Snímek Přísahám, že za to nemůžu, sleduje život Johna Davidsona, který během dospívání zjistil, že má Tourettův syndrom. Tedy poruchu projevující se fyzickými a hlasovými tiky, které se rozhodně netýkají pouze z prostých slov. Sledujeme jeho těžké dospívání, kdy se stal ve škole terčem posměchu, ale i doma těžce hledal útěchu. Jeho život změní matka jeho kamaráda, která má energie na rozdávání navzdory boji s rakovinou. Příběh podle skutečné události má na ČSFD do 90% a vidět ho můžete v kinech. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: KISS počasí.
1: Dnešní den bude s jasnou až polojasnou oblohou, od jihozápadu bude během dne přibývat oblačnost a od severu se budou vyskytovat i přehánky. Vítr zafouká jihovýchodní rychlostí do 4 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 a 26 stupni.
2: Bylo 10 hodin, z KISSu vás zdraví Martin Hovorka, samá skvělá muzika před námi bude Kaskáda, DJ Bobo nebo právě teď Shaggy.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

Ladíte Radio Kiss a já vás posílám do příštího týdne, tak jakože vás chci naladit na to, co nás čeká v příštím týdnu. Budeme soutěžit o dovolenou, o dovolené, dokonce několik dovolených rozdáme v příštím týdnu. A bude to aktivní dovolená, ne válendou moře, ale aktivní dovolená v Rakousku. Wildkogel Arena. Wildkogel Arena, součte, podle mě, ano, ne, podle mě, ale určitě. Je to, přátelé, kousek od Salzburku a je to Národní park Horní Taury. A nejenom, že máme pro vás skvělý ubytování s polopenzí, my vám k tomu dáme i takzvanou summer card, letní kartu, kde máte v ceně zhruba 60 atrakcí, jako jsou lanovky, muzea, koupaliště a mnoho dalších krásných výletních cílů. Takže takový hezký balíček, abyste si užili příjemný pobyt, letní pobyt pro dvě osoby v Rakousku, v Alpách. To se bude líbit, to se bude líbit. Felix Jen, Kaskáda teď, taky DJ Bobo. No a kdybyste se chtěli zapojit do soutěže o tento krásný pobyt, tak se už teď jukněte na kiss.cz, kde vás to přesměruje na Wildkogel Arenu a tam už si budete hravě hrát. Držím palce!

0: Kiss Active Weekend.
1: Za chvilku bude půl jedenácté, ladíte Radio Kiss a já jsem rád, že dorazila mezi nás sem do studia sympatická Terka, která nám prozradí, co se dá dneska podniknout večer v Ostravě. Máš slovo?
2: Dnes večer se uskuteční 17. ročník kulturního festivalu Ostravská muzejní noc. Až do pozdních nočních hodin můžete nahlédnout do ostravských institucí a organizací, které se věnují kultuře, vzdělávání a dalším sociálním aktivitám. Tématem Ostravské muzejní noci pro letošní rok je tajemství.
1: No a z Ostravy se vydáváme na druhý kout České republiky, a to do západních Čech. Tady se dneska bude holdovat vínu.
3: Ahoj kysáci, tady Luboš Františkovi Lázně. Chtěl bych vás pozvat dneska v sobotu 6. června k nám do krásného lázeňského města na slavnosti vína, které začínají ve 12.30. Na náměstí, kde budou stánky s vínem, s jídlem, můžete ochutnávat vínečko, bude hrát cymbálová muzika, tak si myslím, že krásné sobotní odpoledne strávíte u nás ve Františkových Lázních. Čau.
1: To je zase sympatický, že nemusí ze západních Čech jezdit až na Jižní Moravu za vínem, že si můžou to svoje vínečko bílé zaspívat i ve Františkových Lázních. Já dneska za vínem, vlastně se to krásně jako propojuje, já dneska na víno dneska jedu do Mutěnic na Jižní Moravu, takže já se těším, že po vysílání sednu do auta a přesouvám se na Jižní Moravu, kde mě čeká taková oslavička odpolední. Těším se na vinohrad do Mutěnic. Wow!

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Ale!
2: Co to hraje?
1: Češi dorazili na lyže.
3: Tyrolsku, Čechů hromada, podmínky, parádi.
1: Lecka.
4: To má spát jako blázen. Jedu po D8, čověče, poslouchám vás, zapomenu odbočit na Teplice a už jsem v Německu, jak jsem drážděný.
5: Dobrý den.
6: Buď vítá.
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Tento okamžik nás na Kissu čeká legenda playlistu a to jsou 3 šestky 666. My jsme dokonce je měli možnost vidět minulý týden naživo. Ten Mark Root z 3 šestek byl Mikulově na 90s party, kde jsme byli s Rádiem Kiss minulou sobotu. Nádherný počasí, skvělí lidi, plný amfiteátr v Mikulově a k tomu hvězdy 90. let, včetně 666. A mě teda bavila takový okamžik toho večerku, kdy skončil mejdan a my jsme šli Mikulovem na hotel a ten Mark z 3 šestek šel s námi a zastavil se s náma na kebab. On prostě měl kolem krku, měl sluchátka, sebou měl manželku a čekal s náma frontu na kebab. A pak ráno, druhý den, probudíme se všichni jako ospalí, oplácený, že jo, prostě po té noci a tak dále. Mejdánek byl. Tak jsme seděli u snídaně a někdo tam pustil z telefonu písničku Paradox, Dogs, Paradox a on tam snídal, zvednu hlavu a začal do té písničky během té snídaně dělat to svoje Dogs, Paradox. Takže strašně sympaťák, až budete mít možnost někdy vidět 3 šestky naživo, 666, tak si to určitě dejte, protože ten chlapík, co to všechno míchá, co to repuje, ten je fakt skvělej. Teďka si dáme ochutnávku z jejich tvorby Supa Dupa Fly. 3 šestky na Kissu. Bass up to the top. I like the beat, get ready to rock. Bring the bass

jsem tady pobavil teďka vlastně sám sebe, protože já jsem tady říkal, že frontman 666 se jmenuje Mark Root. Mně došlo, že to je úplná blbost. On se jmenuje Mike Red. Mike Red z 36 byl s námi v Mikulově. Mark Root, to je ten z NATO, jak vede NATO. Ježíš Maria, to je úplně záměna jmen, tyjo. Takže Mike Red a 666 teďka tady u nás na Kisu. Doufám, že jste si písničku užili a doufám, že vás bude bavit i další muzika, protože třeba teď hned už začíná hrát svoji pecku Selena Gomez a za okamžik Sigala.

Ladíte Radio Kiss, máme bezmála 11. hodinu dopolední. Já jsem úplně nadšenej z toho, jakou skvělou muziku tady hrajeme. Sigala, Ellie Goulding, All By Myself. Přátelé, zajímavá věc, která se stala, neuvěřitelný příběh od někud ze světa, z Nizozemska, což není tak daleko od České republiky. Tam šel muž na úplně banální operaci kolene. Jo, nějaký meniskus mu tam potřebovali trošku jako opravit a tak dále. A on se probudil a začal mluvit úplně jiným jazykem. Jo, prostě Holanďan, oni mluví taky to chro, dělají Holanďani hodně, že jo. A on se probudil a mluvil úplně jiným jazykem. Vůbec nerozuměl slovíčkům, kterým na něj ty doktoři mluvili. Něco se stalo v jeho hlavě během té operace, asi zřejmě anestezie trošku zapracovala. Každopádně, jako probudit se a umět nový jazyk, nebo umět mluvit nějakým atraktivnějším jazykem. Třeba vemte si, jsme Češi tady, jo? A třeba nám úplně nejdou nějaký ty angličtiny, němčiny, že jo? Chodíme na různý kurzy, nejde nám se to naučit. A najednou se probudíš po úplně banální operaci a najednou umíš mluvit plynně anglicky. To je super. Horší je ten obrácený případ, že Angličan jde na operaci kolene, teď se probudí a mluví třeba česky. Což má pro mě v tu chvíli velký problém tamhle někde v Londýně. Tak ale i takovýhle věci se dějou na světě. A kachna to není, pozor, kachna to není. Squeezer a písnička Sweet Kisses, za malý moment Owl City a Fireflies.

0: lonely. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Kysem za volantem po celé republice.
2: Zdravíme všechny šoféry na dálnici D1, máme hlášenou takovou kolonu nebo silnější provoz u napojení z pražského obchvatu, je to ve směru Praha-Brno, tak s tím kysáci počítejte. Pak máme silnější provoz u Brna ve směru od Prahy, je to těsně před odbočkou na dálnici D2, to zdržení tady kolem 10 až 15 minutek. Pokud vás čeká cesta do západních Čech a pojedete po silnici číslo 6, tak pozor v Petrhradě, kde máme hlášen kyvadlový provoz u stavby mostu. Jeďte opatrně, jestli máte i vy, Petrohrad to je. Tak jestli máte i vy informaci o té vaší cestě a víte o nějakém dopravním zádrhelu, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
4: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
5: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
6: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: tvůj. Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss počasí.
1: Dnešní den bude s jasnou až polojasnou oblohou, od jihozápadu bude během dne přibývat oblačnost a od severu se budou vyskytovat i přehánky. Vítr zafouká jihovýchodní rychlostí do 4 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 a 26 stupni.
2: 11. hodina dopolední, s vámi je na Kisu Martin Hovorka, moc vás všechny zdravím a posílám k 6. červnovému dopolední korunu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy. Try me out, please baby, try me out. Just take a chance with me, cause I wanna be yours.

dnešním dopolední radost a já vám to po půl dvanácté zahraju. No a svítí sluníčko, koukněte se teďka z okna, svítí sluníčko a to si vemte, že zítra bude ještě lépe, protože meteorologové říkali, že sobota, neděle, hezčí z těch dvou dnů bude neděle. Takže jestliže už dneska je hezky, zítra bude ještě lépe. A k tomu Radio Kiss douší, nemá ten víkend chybů. Jan Wayne, Because the Night a za okamžik One Direction tady u nás na Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Rozdáváme tipy a nápady, kam se dá vyrazit v průběhu víkendu a co si udělat výlet na Benešovsko. Je tam, ne, kecám na Benešovsko, já jsem se zpět s Konopištěm na Berounsko, tam je totiž Karlštejn a Blanka ví, co dneska na Karlštejnu.
2: Vyrazit kysáci můžete na Karlštejnský pivní festival 2026. Jeho pátý ročník se koná právě dnes. Na místě ochutnáte piva od malých i velkých pivovarů. Čeká na vás hudební program, škola čepování a pivní soutěže.
1: No a pokud máte rádi mejdany, které pro vás chystají moderátoři Rádia Kiss, tak dneska jeden takový proběhne, a to na Seči. Ozývá se nám Soňa, protože ta bude samozřejmě kapitánkou celé party. Ahoj!
3: Ahoj Marty, já tě zdravím a zdravím taky posluchače Rádia Kiss a mám tady pro vás dneska pozvánku, protože společně s Lukášem Bláhou a taky Vítou Lesákem jedeme na Seč do autokempu u letadla, kde je velikánská akce pro celou rodinu. Jsou tam nádherný auta a krásný doprovodný program. No a my tam budeme dělat zhruba o 6 večer pořádný mejdan. Tak koukejte, dorazit. Jsou to káry, děti a motorky a my se na vás moc a moc těšíme.
1: Autokemp na Seči. Tam dneska budou řádit DJové a moderátoři Rádia Kiss, tak si udějte výlet, zapařte. A jestli máte volnou chatku nebo třeba aspoň jedno místo ve stanu ve spacáku, tak můžete samozřejmě pohostit naše kolegy tady z Rádia Kiss.

0: tříletních cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel arena.

0: Posloucháte Radio Kiss a v našem sobotním programu je teď čas na jukebox, na písničku, kterou vyberete vy. Kdo pak se ozval? Ahoj.
1: Krásné předobědí, Martine. No poslouchám tě už od rána a čerpám od tebe nějakou inspiraci. Dnes totiž máme sraz po 37 letech od základky. Tak jsem tě chtěla poprosit. Ty máš takovej přehled. Vyber mi tam do jukeboxu nějakou 37 let starou písničku. Ať mi dáš další tip, co si budeme dneska večer hrát, ať pořádně zapaříme. Děkuju mi moc a měj krásný den.
0: Či takhle mě zaúkolovala naše posluchačka. Takže 37 let. No, musíme nejdříve spočítat, co to je vlastně za rok. Rok 1989, to je rok, kdy naše posluchačka opouštěla základní školu sraz po 37 letech. Takže počkej, jsme v roce 1989, největší hity tohoto roku, třeba Phil Collins, Madonna měla Like a Prayer, ale já jsem našel jeden fakt krásný taneční song. Podle mě pilíř tanečních parketů roku 1989, konec 80., začátek 90., Black Box a Ride on Time. Pojďme roztočit diskokouly a jestli vyrážíte dnes na nějaký

0: Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

Come on Barbie, pojď na party. Posloucháte Radio Kiss, my jsme tady zvali na dovolenou v Alpách, v Rakousku, což je zájezd nebo výlet, o který budeme soutěžit v příštím týdnu v našem vysílání. A přátelé, tady mám téma alpského rozchodu. Alpský rozchod, přátelé, moderní společenský fenomén a takový trend ve vztazích označuje situaci, kdy partner během horské túry úmyslně opustí svou drahou polovičku a nechá ji samotnou pokračovat v cestě nebo se trápit s náročným terénem. Ale jako ne, že ji opustí, že by třeba na ní počkal v následné restauraci, on ji opustí na pořád. On prostě zmizí v těch horách a už se nikdy neuvidějí. Pak se nějak dostane do dolí, nasedne do auta, odjede, nechá jí tam a vztah je spečetěn. Je to teda brutál, ale fakt to teďka hodně jako trenduje. Jsou toho plný sociální sítě. O alpském rozvodu v uvozovkách se začalo mluvit v první řadě v souvislosti s hrůzným případem, kdy jeden Rakušan nechal svou partnerku v mrazivém počasí za sebou při výstupu na nejvyšší rakouskou horu na Grossglockner. Muž pokračoval ve výstupu, navzdory kritické situaci nezavolal pomoc a žena zemřela na podchlazi. To je hustý, člověče, to je hustý. No, takže, jak to ukončit? Jo, tento vstup, toto povídání, trošku to jako zase narovnat, aby to nebylo jako tak nepříjemný. Až půjdete, milé dámy, s partnerem někam do hor a váš partner začne nebezpečně přidávat do kroku, tak vězte, že je

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Vyrážíme na silnice, udělalo se hezky, tak pozor na cyklisty, pozor taky na motorky, protože jich je opravdu spoustu a dokonce tady víme o jednom střetu s motorkou, osobák motorka, a to přátelé u Hustopečí na Břeclavsku. Dávejte pozor, to není jenom problém Hustopečí, ale motorky jezdí napříč celou Českou republikou. Každopádně víme o čerstvém porouchaném vozidle, dokonce bych řekl, že to je dopravní nehoda. 18. kilometr dálnice D1, jedete-li právě teďka z Prahy na Brno, tak počítejte v tomto směru s drobným omezením. No a posíláme pozdravy také do Českých Budějovic, kde v ulici Plzeňská máme hlášenou nehodu dvou osobáků. Víte-li i vy o nějakém dopravním zádrhelu, nechte nám vzkaz přes apku Radia Kiss. Děkujeme a jeďte opatrně.

0: Rádio Kiss počasí.
1: Dnešní den bude s jasnou až polojasnou oblohou, od jeho západu bude během dne přibývat oblačnost a od severu se budou vyskytovat i přehánky. Vítr zafouká jihovýchodní rychlostí do 4 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 a 26 stupni.
2: Tento okamžik, sobotní pravé poledne, já jsem Martin Hovorka, jsem rád, že posloucháte Radio Kiss, mám pro vás Kapna Jacka.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.
4: This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack.

Vám lehce po pravém poledni, posloucháte Radio Kiss a my máme tento týden v rubrice Lepší než originál skupinu Lunatic. Kluci Aleš s Vaškem přišli a řekli, my se do toho pustíme, my chceme převorat, předělat nějakou slavnou pecku a vybrali si velmi úspěšný hit, takový hit, který se hodí na mejdany, Celebration od Kool & The Gang, a ten přetvořili k obrazu svému. Jestli to chcete slyšet, tu novou verzi od Lunatiků v rámci rubriky Lepší než originál, tak je to u nás na webu, tam je ukázka kiss.cz, je tam dokonce nejenom ukázka, ale celá ta písnička a vy pak můžete rozhodnout, jestli to je lepší nebo horší než originál. A co jsem chtěl říct? Jo, že zítra dopoledne Lunatic v takové netradiční poloze v našem vysílání, protože je víkend, tak nám dají několik tipů na výlet a taky budeme zítra s kapelou Lunatic vařit. Tak si nenechte ujít moje zítřejší dopolední vysílání, protože nejenom, že uslyšíte písničku Celebration v podání Lunatic, ale zítra dokonce Lunatic budou vařit. Co by mě zajímalo, co uklohní. Teď Taylor Swift, taky nás čekají Skuter. Buďte s námi,

0: Active Kiss, Active Weekend.
1: Ladíte Radio Kiss, bude půl jedné odpoledne a dneska mám pocit, že na každém rohu a kroku se vaří nějaký guláš, probíhá nějaké gulášofesty, tak pojďme za jedním do východních Čech.
2: Zdravím kysáci, kdybyste neviděli kam přijet, tak v Horních Ředicích, v areálu Blanka, ve východních Čechách, právě probíhá gulášožraní. Také tady vařím jako pejsek a kočička. Po případě, že nevíte kam, tak přijďte. Je tady mraky stánků, spousta zábavy a krásný počasí.
1: Hlavně to hezký počasí. Pepíku zdravíme, děkujeme za tip. Horní Ředice, prosím vás, je to Horní Ředice. A to není jediný gulášofest o tomto víkendu. Další je na Ostravsku v Klimkovicích, kde na koupališti soutěží o nejlepší guláš. Dokonce 14 týmů. Tak pojďme ještě za další aktivitou. Ozvala se Blanka, i ona ví, kde o víkendu vám bude dobře.
3: Dnes se kysáci v Táboře koná jarní street food festival až do 7 do večera v areálu Komora. Čeká tam na vás to nejlepší, co street food nabízí, k tomu osvěžující drinky a nechybí ani hudba.
1: Jestli máte i vy tip na skvělý víkendový program, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Pojďte si s námi zavysílat. Já vám posílám další muziku. Tady je Becky Hill a Meduza, pecka Lose Control na Kissu.

pamatujete na své první mixované kazety plné legendárních hitů? Teď vám jeden z těch nezapomenutelných osmdesátkových hrajeme na

0: Takhle se vstává jedině na Kysu.
1: Patrik přišel s tím, že by nebylo od věci, kdyby jsme měli svůj tým ve Formuli 1.
2: Jo.
1: A ty si teda Patriku nabízel, že by si udělal nějakou stáji?
2: Kysbul nebo něco takového.
1: A už máš řidiče, jo?
2: Už mám řidiče, Radek se na to ozval, že by klidně řídil.
3: Já jsem pro, na Formuli se hlásím.
2: Stojí to 15 milionů dolarů taková formule, takže ještě nám 15 milionů chybí. Nějaký kola z nějaký feldy seženeme, starý.
4: Jestli scháníte kola na feldu, tak jich tam mám ve strole dost, zastav se u mě, máš je tam schovaný.
1: Pak nám tady Zdenda navrhuje, že ví prý o lidech, který umí rychle krást pneumatiky, že by se hodili na výměnu, víš, potom do depa.
2: Jo.
1: Akorát to nesmí zůstat na špalkách, ta formule.
0: Ranní Kiss od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Rádio Kiss. Be happy. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Máme pár minutek po půl jedné a právě teď nás čeká předělávka kultovního tracku z filmu Blade. My vyrážíme do roku 2000, kdy žebříčkům, hitparádám i tanečním parketům vevodil skotský projekt Public Domain a oni tenkrát měli skladbu Operation Blade. Tak si pojďme dát tu taneční klasiku, starou přesně 26 let. No a pokud vás to chytne, tak si nezapomeňte naladit Radio Kiss také dneska po 19. hodině, kdy DJ Basslicker roztočí další díl horečky sobotní noci, kde hrajeme sobotu co sobotu večer, ty největší hity, taneční hity, podotýkám, ty největší taneční hity od 90. až po současnost. Takže horečka sobotní noci dneska večer, ale Public Domain už teď.
0: Radio Kiss.

0: Já se tu dneska úplně rozplývám, jakou skvělou muziku hrajeme. Já to jsem prostě nebyl tady ve studiu asi dva dny a já mám úplně pocit, že hrajeme nějaký super songy, ty jo. Honzo, ahoj.
1: Ahoj Martine, no hrajeme super songy a tomu se říká absťák.
0: BB Rexa, Pecka New Relic, já si fakt užívám každou písničku, no. Já tady sedím, koukám na ten monitor a říkám, to je tak krásný, za chvilku další, dá se pěkná písnička, nevím, co to se mnou dneska děje.
1: Ono to záleží taky na té aktuální náladě.
0: Na počasí, počasí.
1: Ano, plus máme krásný počasí, takže jako ideální den, že jo.
0: Řešil jsem tady s našimi posluchači dneska, Lego, prosím tě, udělali nejnovější stavebnici, Lego udělalo největší Lego, Sagrada Familia, tu obrovskou stavbu, 12 000 kostek to má. A teďka to budou dokončovat, tady tu katedrálu, která je v Barceloně, tak asi u té příležitosti Lego udělalo stavebnici 12 000 kostek. Pochlubil se náš posluchač, že stavěl k Vánocům, dostal Titanic 9 000 kostek. Co ty si postavil největšího z Lega?
1: Nic.
0: Fakt,
1: já jsem k Lego nikdy netíhnul, zvláště teda můj brácha, jo. A já ho možná to Lego neměl rád, protože jsem klasicky na něj pořád šlapal bosejma nohama. A tak jsem k tomu jako nikdy jsem k tomu nějak neinklinoval.
0: Pobavil mě náš posluchač Rostě a napsal, že až udělají z Lega stadion Ostravy Bazaly, takže to postaví.
1: No.
0: Tak to si myslím, že je výzva pro dánskou firmu Lego. To,
1: ano, mohl by jim napsat.
0: Podívejte bazaly, tyjo. Kolik by to mělo mít kostiček, člověče?
1: Já jsem nikdy v Ostravě na bazalech nebyl, jenom jsem projížděl kolem, takže nevím, jak to vypadá vevnitř, no.
0: Každopádně, Honza vysílá po 13. hodině, užijte si ho. A já zítra, ahoj. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Přejeme na silnice krásné sobotní odpoledne a pojďme se podívat, jak to vypadá. D8, trasa mezi Ústím a Prahou, zužení mezi 18. a 27. kilometrem, a to obousměrně, v obou směrech se taky zdržíte v tomto omezení kolem 20 minut. Ještě pojďme na Pražský okruh ve směru z D1 na letiště mezi 4. a 6. kilometrem, také zdržení, tentokrát kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Na který filmy se nejradši díváme na streamovací platformě Apple TV+? V Česku nás stále baví nejvíce F1, snímek ze zákulisí Formule 1, kde si hlavní roli největšího střelce zahrál Brad Pitt. Druhým nejsledovanějším snímkem je čarovný let do Hollywoodu. Fly Movie o malém leteckém nadšenci, který jako svůj první snímek ever režíroval herec John Travolta. Keanu Reeves si zahrál vydíranou hollywoodskou star ve třetím nejsledovanějším filmu v Česku s názvem Následky. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
5: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato. Proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
6: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
0: Radio Kiss. Počasí.
7: Nedělní den bude oblačný až polojasný, na severovýchodě se vyskytnou přehánky, odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Vítr zafouká od severozápadu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 a 24 stupni.
1: Bylo 13 hodin, s vámi Radio Kiss, teď už vás zdraví Honza Průcha a nabízím další muziku 24/7.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: Kysáci, co budeme dnes a tento víkend dělat, tak mnozí z vás mají jasno a taky posíláte vaše tipy a pozvánky. Pojďme na ně.
1: Dneska se koná v Tirlicku sportovní den. Je to akce převážně pro děti, ale na své si přijdou určitě i dospělí. Je tam spousta atrakcí, které se plní na základě nějaké karty, která se vyplňuje. A nakonec ty nejlepší z nich s největším počtem bodů získají nějaké hodnotné dary. Budou tam i skákací hrady, jízda na koni a různé jiné další atrakce. Rozhodně všechny zveme a přijďte se podívat do Tirlicka.
0: Kdybyste náhodou, kysáci, nevěděli, kde je Tirlicko, Moravskoslezský kraj, kousíček od Havířova. A ještě je tady jeden tip pozvánka do Kyjova.
2: Chtěl bych pozvat všechny kysáky dnes do Kyjovic u Opavy, kde se uskuteční oslavy 135 let založení našeho hasičského sboru. Bude tady výstava staré i nové techniky a hlavně tady bude hodně jídla, hodně pití, zábava pro děti, skakací hrady, nějaké kapely, večer bude DJ, počasí má přát, tak ať všichni dorazí a mějte se fajn.
0: Ne tedy do Kyjova, ale do Kyjovic, jak jste slyšeli, takže kysáci, kam razíte vy? Dejte nám taky vědět a užívejte sobotu s rádiem KIS.
3: KIS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio KIS.

0: chvíledních cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel arena.

0: Zdravím tě, Fando, ahoj.
1: No, ahoj, ahoj.
0: Tak, Fando, už několikrát jsme tady v Etheru a v Juboxech řešili téma malování v bytě, v baráku a tak dále. A z 99% vždycky ti, co mi zavolali, že makají, že malujou, tak to nemají rádi. Jak seš na tom ty?
1: No, já jsem na tom právě úplně stejně.
0: Úplně stejně.
1: Musím vymalovat celý byt a to je prostě katastrofa.
0: Hele, jak často tak jako maluješ takhle?
1: No, ale já jsem ten byt tenkrát vymaloval poprvý a pak už jsem nemaloval. Ale teď ho opouštím, takže jsem ho musel vymalovat.
0: Takhle. Takže musíš předat byt v kompletním stavu, viď, jak se říká.
1: No, jasně.
0: No, tak jo, tak ať to pěkně jde, co k tomu zahrajem?
1: Ale vybral jsem tu kafe.
0: Ano.
1: Takže to je taková stará dobrá pecka a vždycky mi zvedne náladu.
0: Dobrá, no tak to tam pouštíme a ať to pěkně utíká, společně s Rádiem Kiss zas někdy zavolej. Čau.
1: Jo, jasný, díky, mějte se vždycky, ahoj.

0: než originál.
1: Kysáci je za námi, nebo právě probíhá další kolo rubriky Lepší než originál. Včera jste slyšeli Kool & The Gang Celebration, ale v podání od Lunetiku. Ano, je to tak. Jejich Celebration, myslím si, že je velice, velice povedený. Za chvilku si dáme krátkou ukázku. Celý song najdete na našem webu kiss.cz, kde zároveň můžete zahlasovat, jestli je Celebration v podání Lunetiku lepší nebo horší než originál. A klasicky zase v pondělí po 7:30 ráno se dozvíme, jak to všechno dopadlo. Takže tady je ta ukázka Lunetic Celebration. Teda musím říct, že je to fakt super. A kluci by možná měli přemýšlet o tom, jestli neudělat ještě jako bokovku nějaký revival osmdesátkových kapel, protože jim to jde moc dobře. Takže hlasujte na našem webu kiss.cz. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, buďte ostražití na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Na 5. kilometru je to chvilkama uzavřeno. Snaží se tam totiž po nehodě přeložit koníka, ale nedaří se, jelikož koník je ve stresu a nechce spolupracovat, tak snad se brzy podaří. A D8 Ústí Praha, tak mezi nějakým 18. a 27. kilometrem v obou směrech je dopravní omezení a zdržení také v obou směrech kolem 10 až maximálně 20 minut. Šťastnou cestu!

0: KIS počasí.
1: Nedělní den bude oblačný až polojasný, na severovýchodě se vyskytnou přehánky, odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Vítr zafouká od severozápadu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 a 24 stupni.
2: Bylo 14 hodin, krásné sobotní odpoledne vám stále přeje Honza Průcha a další muzika připravena, United Six a taky Taylor Swift.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Možná, kysáci, vyrazili jste někam na túru, někam na kolo, možná jste doma a netrpělivě sledujete teploměr u vašeho bazénu, kdy už tam bude ta teplota, můžete tam hupsnout. Možná, že máte doma nějakou oslavu. Tohle to všechno můžeme probrat v Aktiv Víkendu za pár minutek a takovou předzvěstí je právě oslava a vzkaz, který nám přes mobilní apku poslala Verča.
1: Ahoj Honzo, mám na tebe prosbičku. Dneska naše dvojčata slaví 7. narozeniny a ještě jeden náš kamarád Honzík. Jestli by si nám mohl zahrát písničku, asi výběr nechám na tobě, dnešní oslavě, chtěla bych

0: Kiss Active Weekend.
1: Kam bychom mohli vyrazit, kysáci? Pokud je víte a pokud ty vaše plány jsou naprosto jasný, tak nám taky o nich dejte vědět přes mobilní apku Kissu. Teď už vyrážíme do Příbrami.
2: Pokud máte zájem a chuť v tomto krásném sobotním dni, zastavte se Příbrami v areálu Nové Rybníky, kde probíhá Alkafest, nebudou interaktivní zábava, malování, tetování, skákací hrad, kiosky s občerstvením a vystupování různých skupin pro hezký den a zábavu. Tak se stavte.
1: Krásný tip, děkujeme za něj a vyrazit taky můžete s dětma do Českých Budějovic.
3: V Budějovicích dnes můžete, kysáci, vyrazit na mega dětský den do Čes areálu Vltava. Na místě jsou soutěže pro děti i rodiče, nafukovací hrady, trampolíny, diskotéka pro děti i pěnová a bublinková party.
1: Co máte v plánu vy? Dejte vědět a přejem krásný víkend.
0: Kiss Active Weekend.

Nezapomenutelné refrény, ikonické hlasy a hodiny strávené u kazeťáků. I takové byly osmdesátky. Jeden z největších hitů této doby. Hrajeme na rádiu Kiss

0: týmem Rádia Kiss. Těší se Patrik,
1: Míša,
0: Roman,
2: DJ Baselicker,
1: Lenka,
3: Honza,
4: Tendy,
1: Soňa.
0: Kiss Party Live! Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Kysáci v dnešní době, když je někdo trošku šikovnej, tak si dokáže předělat nějakou pecku třeba z 80. z 90. do své podoby. Ostatně, když se podíváte například na YouTube nebo SoundCloud a podobně, tak tam najdete spousty kluků, třeba DJů, který si předělají nějaký song. Někdy je to neposlouchatelný, někdy je to ale vynikající. To je rok 2026. Pojďme se ale vrátit do roku 2004, kdy tohle to všechno bylo v plenkách a vlastně takzvaný mashupy a předělávky se, když se dělali ofiko, tak stály strašnou raketu ty autorský práva a tak spousty songů takovejhle vycházelo na takzvaném white labelu. To znamená, že to prostě někdo vydal, ale nepřiznal se k tomu právě proto, aby nemusel platit tady ty poplatky. No a takovým typickým příkladem a jedním z nejlepších mashupů tohoto roku je určitě song Prodigy versus Enya Smack Up the Orinoco Flow a tuhle pecku, která se hrála na všech dýzách, si připomeneme právě teď. A tímto samozřejmě dávám i pozvánku na poslech večerní horečky sobotní noci s DJem Basslickrem, která je takovejhle kousku naprosto plná a předspaná, takže si to nenechte ujít a teďka už Prodigy a Enya.

0: soutěž Rádia Kiss o letní pobyt ve Wilkoodl Aréně.
1: Kisáci, máme tady soutěž o parádní letní dovču pro vás a soutěžit budeme celý příští týden od pondělí do pátku v ranním Kissu. To je ten správný čas, kdy musíte poslouchat, abyste pokusili se vyhrát ten váš pobyt pro dvě osoby ve Wilkoodl Aréně, což je v Salzbursku. A pozor, nejenže vyhrajete týdenní pobyt pro dvě osoby, ale zároveň taky získáte takzvanou National Park Summer Card, se kterou máte v ceně zhruba 60 atrakcí, například lanovky, muzea, koupaliště a mnoho krásných dalších aktivit, které určitě oceníte na týhletý dovče. Takže, co pro to máte udělat? Já doporučuji mrknout se na náš web kiss.cz, kde jsou pravidla kompletně popsaný a taky je tam jedna důležitá webovka, kterou příští týden je potřeba sledovat, abyste věděli, jak na tu soutěž. Takže kysáci, přeju vám hodně štěstí a třeba už letos vyrazíte do Wilkoodl Arény.

0: Kysky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, pro tuto chvíli žádné zásadní komplikace ze silnic s výjimkou D8, kde je dopravní omezení mezi 18. a 27. kilometrem. Je tam uzavřen jeden jízdní pruh, a to v obou směrech, a občas se tam vytvoří kolona, takže počítejte teď momentálně s 15-minutovým zdržením ve směru na Prahu. Šťastnou cestu! Eurodance.
2: S DJem Bassnickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na rádiu Kiss.
3: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
4: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
5: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
6: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Který je ten tvůj? Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss počasí.
1: Nedělní den bude oblačný až polojasný, na severovýchodě se vyskytnou přehánky, odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Vítr zafouká od severozápadu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 a 24 stupni.
2: 6. června, 15 hodin, 3 minutky, k tomu svátek slaví Norbert. Všechno nejlepší a zkysu vám. Krásné odpoledne přeje Honza Průcha.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: Svajamos, compañeros, kysáci, za malou chvilku se opět na chviličku v Active Weekendu přeorientujeme na to, jaký jsou vaše plány na víkend a co třeba právě teď děláte. Máme tady jedny narosky.
1: Nazdar, kysáci, zdravíme zo Slovenska, oslavujeme Duškové 38. narozeniny, grilovačka, srnčí guláš.
0: Tak to, chlapi, pořádně oslavte, zdravíme na Slovensko, no a kysáci, i váš Active Weekend může zaznít už za malou chvilku. Stačí přes mobilní apku něco nahrát.

0: Kiss Active Weekend.
1: Je mnoho možností, kam dneska vyrazit. Vyrazit můžeme například do Jaroměře.
2: Ahoj, tady Kysák Václav. Chtěl bych vás pozvat všechny do Jaroměře Josefova na místní Jarekobylé letiště, kde dneska se bude provádět den otevřených dveří a dětský den. Je tady spousta atrakcí pro děti, mnoho letových ukázek. Přijďte, jste všichni vítáni.
1: Sobotní odpoledne můžeme věnovat také zahradní slavnosti.
3: Ahoj, chtěl bych vás všechny pozvat na dnešní akci ve Vendriní u Třince, kde se koná zahradní slavnost. Bude tam bohatý program pro děti a dobré občerstvení, domácí kuchyně a hlavně domácí zákusky. Tak přijďte se pobavit.
1: A nebo můžeme vyrazit rovnou na nějakou koupačku.
4: Čau kysáci, hrajete moc dobře. Přijďte za náma do akvaparku Hořovice. První otevírací doba. Dnes přijďte, je tady krásně slunečno a posloucháme ty vaše bengry, tak hrajte dál.
1: Zdravíme Hořovice a přejeme krásný víkend s Kissem.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Hudební pas.
1: Tak máte za úkol rozpoznat originál od takzvané předělávky. A jsem zvědavý na Kysáky, jak si poradí s následující písní. Co třeba Míša Davidů?
2: Budu doufat, že je to originál.
1: Jdeme do Itálie. Rosana Fratello. Teď vám hrajeme oficiální song Avicii.
2: Za mě je tohle určitě originál.
1: Pojďme do roku 1962.
2: Sometimes I get a good feeling, yeah. Etta James.
1: Jo. Co kroutíš hlavou?
3: Já to mám zase dna, jo.
0: Ranní Kiss. Od 6 do 10. Yes. Hey, come on.
4: Hey, Martinez. You ready, girl? Come on.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: V dalším Jukeboxu zdravíme Ondru. Ondro, ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak odkud nás k nám voláš a kam razíš, jaký máš plány na sobotní odpoledne a večer?
2: Teďko jsme přijeli z Ostravy a byli jsme v Dinoparku.
1: V Dinoparku? Ano. Takže v Ostravě Dinopark a bylo tam hodně lidí v tomhle počasí?
2: Docela jo,
1: ale pěkný, viď? Hezký zážitky asi.
2: Jo, užili jsme si to, hlavně málo si to užil.
1: Takže tip pro rodiny s dětma vyrazit třeba teďka ještě narychlo nebo zítra. K tomu, k té cestě domů, teďka už Pedro, komu posíláš?
2: Bylo by to pro moji úžasnou rodinu a všem kysákům a všem.
1: Dobrá.
2: A všem za volantem.
1: Tak posíláme, zdravíme celý auto, celý osazenstvo a je tady Pedro, měj se, čau.
2: Jo, díky, čau.

0: Saš a Stej, kysáci, co pak děláte 18.7., tedy 18. července? Já doufám, že vaše plány jsou jednoznační. Jest na Máchovo jezero na Kiss Party, protože už po několikáté tam budem a pro mě je to taková jako Kiss Party s nejlepší atmoškou, protože jste hnedka vedle vody. V té vodě kousíček od tanečního parketu Klouzačka, kde si můžete sklouznout ještě před party samozřejmě. A vůbec je to takový jako letní, taková, dá se říct, jako ta česká Ibice, jak je Máchovo jezero často přezdívaný. Takže 18. července Máchovo jezero, pláž Klůček, a tam všichni budeme a tam oslavíme léto. Bude nás tam mraky a bude to tam opravdu skvělý, takže si to nenechte ujít. A pokud byste chtěli vstupenky předprodej, tak samozřejmě máte možnost, mrkněte se na náš web kiss.cz a tam se jednoduše na předprodej vstupenek prokliknete. Takže se uvidíme už 18. července na Máchově jezeře Kiss Party Live.
1: Kiss, Radio Kiss.
0: No a teďka už si dáme další muziku a já bych k této příležitosti chtěl pozdravovat Tomáše a Ivet, kterým jsem přesně před rokem hrál na svatbě. Stali se z nás kamarádi a dneska slaví první výročí. Tak si to užijte.

0: Kysky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, těsně před 16. hodinkou, klid na silnicích, jen výjimka, D1 ve směru z Brna na Vyškov, 215. kilometr, je tam neprůjezdný stoupací pruh pro poruchu vozidla. Tak s tím počítejte a šťastnou cestu.

0: počasí.
1: Nedělní den bude oblačný až polojasný, na severovýchodě se vyskytnou přehánky, odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Vítr zafouká od severozápadu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 a 24 stupni.
2: Víkendový kys pokračuje i po 16. hoďce, i po 16. hoďce s vámi Honza Průcha. Teďka Coolio, Gangsta's Paradise.
3: To nejlepší, od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

Jane Housecat, Girls in Love, Kysáci, tak za malou chvíli pro dnešek poslední aktiv víkend, takže pokud byste chtěli ještě někam pozvat, rychle na to přes mobilní apku nahrajte vaši pozvánku a tip, kam bychom měli o víkendu vyrazit. No já jsem si ale jistý, že vyrazíme taky na nějakou party, protože se spojím s některými z mých kolegů z Rádia Kiss. Počkejte si na to, do té doby muzika David Guetta, Lasgo, taky Sunfelt.

0: Doznívá David Guetta, Sam Martin a jedeme na Mejdan, kysáci.
1: Kiss Active Weekend.
0: Na drátě už mám totiž náš, jak tomu tady říkáme v kuloárech, kysácký sandwich, a to Víťu, Soňu a Lukáše. Čau!
2: Čau!
0: Takže Vítěl...
3: Oni jsou hosta a já jsem maso.
0: Ty seš maso? No tak to je jasný, že jo? No ne, nebudem to dál rozevírat. Pojďme k tomu jádru, kvůli čemu jsme se takhle spojili. Takže vy dneska razíte na nějaký mejdan, pojďte o tom říct něco bližšího.
2: Děti, káry, motorky.
0: Ano.
3: A je to autokem u letadla, takže koukejte všichni dorazit, kysáci, těšíme se na vás.
2: Budeme sekat hity.
0: Budete sekat hity na Seči, takže v kolik to startuje?
2: 18.00 a je to do 10, protože pak je noční klid samozřejmě.
0: Jasně, pak si můžete šeptat, ale samozřejmě, ne? To by taky...
2: máme plán.
0: Máte takový plán. Dobře, tak jo, tak si to užijte. Cesta ještě dlouhá, do 6 ještě dost času. Dejte si něco na povzbuzení po cestě a v 18 hodin kysáci doražte na Seč. Do autokempu jste říkali, nebo kam, že to přesně bylo?
2: Autokemp u letadla.
0: Autokemp u letadla, takže to bude... Myslím si, že Vítělesák, Soňa Ede a Lukáš Bláha jsou zárukou toho, že to bude opravdu pořádný mejdan. Mějte se hezky a užijte si to. Čau.
2: Taky, čau, čau!
0: No a kysáci, vy si samozřejmě užijte víkend s rádiem Kiss. My si dáme další muziku. Daya Insomnia.
1: Kiss Active Weekend.

se hity rodily na MTV, když jsme plakáty idolů vylepovali na zdech. I takové byly 80. Jeden z největších hitů této doby hrajeme na rádiu Kiss.

0: našich výletních cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel arena.
2: Close to the end. One look in your eyes makes me whole again.

0: DJ Snake, Paradise. 16 hodin 35 minut k tomu. A teď už pojďme za další hudební legendou.
1: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
0: Legenda, kterou mám připravenou, vás opět pozve na poslech horečky sobotní noci, která je tady pro vás každou sobotu s DJem Basslickrem úderem 19. hoďky, a to až do 23. pak totiž od 11. večer až do půlnoci pofrčí Bass Machine opět s DJem Basslickrem. Ale teď zpátky k té legendě. Je to asi největší novodobá hudební legenda České republiky, co se taneční a diskotékové muziky týče. Asi tušíte, že jde o duo Verona. A mám tady připravenou jednu z jejich největších hitovek. A možná, že vás zarazí, že už je nějakých 23 let stará, protože vyšla přesně 1.1., tedy na nový rok v roce 2003. Hitovka, která se jmenuje Nejsi sám. Mimochodem, kdybyste chtěli zajít někam na vystoupení Verony, tak máte možnost třeba hned příští víkend, protože ve spojení s Rádiem Kiss vystoupí Verona a taky kapela Lunatic v Kamenici u Prahy 12.6. Všechno to začíná od 19 hodin a společně s Lunatikama a Veronou tam bude Roman Anděl a taky Marty Hovorka. Teď už ale pojďme ke zmiňovaný a slibovaný Veroně a Nejsi sám.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Ano, přesně tak, kysáci, každé všední ráno od pondělí do pátku vyhráváte prachy na Rádiu Kiss a sice to nejsou žádný miliony nebo miliardy, jako nedávno někdo z České republiky vyhrál, ale jsou to tisícovky a ty se taky hodějí třeba pro nějaký ty neplánovaný výdaje. Já jsem třeba takový výdaj měl teďka v týdnu, hrál jsem si se svýma dětma a tak nějak jsme jako fakt blbli a skákali na posteli, až jsme zničili madraci, takže se muselo pořizovat novou madraci a to taky stojí pár tisíc, takže by se mi hodilo vyhrát soutěži 7-7. Jak to funguje? Vy se v 7 ráno dovoláte, pokud se vám to tedy podaří. Tady za vás jeden z ranní trojky hodí kostkou a číslo, které padne na kostce, vám pošleme v podobě 1000 korun na váš účet. Pokud padne 6, ještě přihodíme 1000 navíc. Pro podrobnosti se podívejte na náš web kiss.cz. Takže přeju kysáci hodně štěstí, už v pondělí budete mít další možnost. Teďka už další muzika, přichází Mark z roku 1993, Electronic Lady.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: S Kysu vám přejeme příjemný cestování takhle v sobotu v podvečer a pojďme se podívat, jak to na silnicích vypadá. Musím říct, že žádná zásadní komplikace vám nehrozí. D8 mezi 18. a 26. kilometrem je obousměrně omezení do jednoho pruhu a zpomaluje se tam, jede se tam tedy pomaleji. Stejně tak na Pražském okruhu, tam je omezení do jednoho pruhu v tunelech a taktéž se jede pomaleji. Šťastnou cestu.

0: KISS počasí.
1: Nedělní den bude oblačný až polojasný, na severovýchodě se vyskytnou přehánky, odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Vítr zafouká od severozápadu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 a 24 stupni.
2: Bylo 17 hodin, Radio KISS ve vašich uších a venku krásný počasí. Tak si to užívejte teďka společně s Las Ketchup.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

Miluju originál od Snap Eternity, ale miluju i tuhle tu novou verzi od Aquagena, taky Eternity, kterou jste právě doposlechli. Má to prostě náboj, je to našláplý. Kysáci teďka odbočíme, pojďme od muziky za pitím. V září, od 19. září do 4. října bude opět Oktoberfest, klasický německý festival, pivní festival, a už se ví, kolik bude stát tuplák piva, což jsou vlastně dvě velký, to je litr, že jo, a bude to v přepočtu nemálo, 385 korun, to je dost, si myslím. Myslím si, že by bylo možná lepší, kdybyste, pokud nemáte co na práci a nemáte co dělat, vyrazili dneska na Žižkov, na Padukářku, tam je totiž taky pivní festival a jsou tam i různý kapelky a tak dále. K tomu ale 100% poslouchejte Kiss, protože si dáme další jukebox za malou chvilku, čekám vás v éteru 210 323 323, jakmile uslyšíte výzvu, tak vytáčejte.

0: Jukebox. Do dalšího Jukeboxu se dovolal Zbyněk. Čau Zbyňdo.
1: Ahoj.
0: Ahoj, tak jaký je sobotní večer? Co trávíš? Co děláš?
1: Pracovní.
0: Pracovní.
1: Pracuju.
0: Čověče, jako a co děláš teda jako za práci?
1: No, venku na posezení zítku.
0: Takhle, ale to děláš. Ale to děláš na svým, to je taková jako
1: no,
0: práce,
1: jasně,
0: nepráce.
1: Takový šolichání.
0: Jasný, jasný. Co k tomu zahrajeme a komu pošlem?
1: Tak zahrajeme Italo Brothers Loud and Wild a všem, co poslouchají Radio Kiss a všem, co se ta písnička líbí.
0: Dobrá, tak až to dokončíš, ať se dobře sedí na tom posezení a posíláme Italo Brothers. Měj se, čau.
1: Díky, ahoj.
0: A ještě tady mám kysáci jeden vzkaz, který mi přišel. Prosím, zahrajte něco do lokte pro oslavenkyni Gabčukým dvojitým 25. narozeninám. Přejí skoro manžel Martin, taky Terka, Tomáš, Verča s Járou a Verča s Járou a děti. Díky moc, my z Kisu taky přejem všechno nej.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Dneska je den, kdyby jsme se měli opět stát dětmi a Patrik si to tady užívá náramně.
2: Mě to baví.
1: Zkusíme zavolat do jednoho hotelu. Tvým úkolem bude zkusit, jestli si pětileté dítě může zarezervovat pokoj.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, já bych si rád zarezervoval pokoj.
3: Dobře, tak si vezmu na

0: Prosím vás, kolik vám je roků?
1: Mně bude za týden 5 let.
0: Takže to je nějaká legrace.
1: Ne.
2: Moc vás zdravíme z Rádiaky.
0: Já poslouchám Kiss v autě, tam jsou...
3: Mám jednu otázku, můžete mi říct, kam na ty nápady chodíte?
4: Raní Kiss od 6 do 10.

0: Bye, tak to je hitovka, která před pár lety opravdu bodovala v naší kisparádě, ale teď už jsme o pár let dál a máme tady jiný, jak se říká, koně. No a kysáci, vy můžete hlasovat na webu kiss.cz do kisparády. Rozdat můžete každý den rovnou 3 hlasy a zítra po 19. hodince večerní si rovnou kisparádu můžete poslechnout a dozvíte se, jakže ta top desítka vypadá. Aktuálně na prvním místě je, a to bezkonkurenčně, Emily a Ondrej Kandrač, Pecka máj. Takhle to zní.
1: Do rána bělého muzika hraj, nech pěseň letí až na světa kraj.
0: Uvidíme, jestli tomu tak bude i zítra po té 19. No a když už jsme u té muziky, který rozumíme, u těch textů, kterým rozumíme, tedy český a slovenský texty, tak můžete taky podpořit jednu z novinek, což jsou Holky a jejich legendární 90-ková hitovka Party, ale v novém kabátě, který má na svědomí Mark Voss. Takže, jak jsem říkal, kiss.cz, tam zahlasujte. No a teďka už zpátky k 90. letům za muzikou, kterou všichni známe. Sin with Sebastian. Shut up.

0: Na drátě už máme Petra, ahoj Petře.
1: Ahoj Honzo, čau, tady všechny kysáky.
0: My tě taky zdravíme, no a prozraď mi, co děláš při sobotě?
1: Čověče, tady u nás v Tyrolsku, takové pod mráčkem trošku, tak máme tady paní mámu z Česka od mojí přítelkyně, tak sedím na balkóně, pivečko a samozřejmě posloucháme Radio Kiss.
0: No paráda. No a vlastně minulý víkend si zavítal do České republiky a byl si v Mikulově, je to tak?
1: Ano, ano, byl jsem na Kiss Party v Mikulově a úplně neskutečné bomby, bylo to fakt super, opět.
0: No a hlavně taky právě proto si vybral teďka 666, což je tvoje oblíbená kapelka a klasiku Alarma. Řekni mi, v Tyrolsku, jsou tam taky poutě klasicky jako tady, jako víš, jako kolotoče, labutě a tak dál?
1: Ne, ne, nic takového, tady nemají kolotoče, oni tam mají ty celtfesty, ty jejich party stany.
0: Jasně, jasně, takže to není jako u nás u centrifugy, kdy tam zní Alarma už několik let.
1: Ne, ne, tady znějou ty jejich jodlovačky.
0: Jasný, tak jo, tak si to pojďme dát, komu posíláš 3 6?
1: Ale bude to pro tebe, pro všechny kysáky, pro mého kysáckého nejlepšího kámoše Juraj Čauko Kakauko, pro Martu s Robertem, oni budou vědět, jestli poslouchají, taky byli taky z party. A prostě pro všechny skvělý lidi, ať máte krásný víkend.
0: Tak ty měj taky krásný víkend a zas někdy. Měj se, čau.
1: Díky, čágo.
0: 3 6 Alarma právě teď startuje, no a my si pojďme připomenout, když je ta sezóna poutí, jednu klasiku.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Silnice v České republice jsou povětšinou čistý, pár komplikací tam je, ale nic zásadního, například D8 mezi 18. a 26. kilometrem, stále v obou směrech omezení do jednoho pruhu a tam je to maximálně zdržení kolem 10 minut, ale spíše bez zdržení, akorát tam trošku zpomalíte. A také je omezení na Pražském okruhu, tam se v tunelech také jede jedním pruhem oběma směry a stejně jako na D8 zdržení max do 10 minut. Šťastnou cestu!
2: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
3: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
4: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
5: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
6: Nejoblíbenější hit

0: který je ten tvůj? Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss i o víkendu. Rádio Kiss počasí.
1: Nedělní den bude oblačný až polojasný, na severovýchodě se vyskytnou přehánky, odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Vítr zafouká od severozápadu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 a 24 stupni.
2: Je tady šestá večerní kysáci, krásný poslech vám stále přeje Honza Průcha. A když devadesátky, tak klasiku Labuš, Be My Lover.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: lepší než originál.
1: Ano, jdeme si opět kysáci připomenout rubriku Lepší než originál. Výmysl naší ranní trojky a jsme moc rádi, že na to přišli, protože vás to baví. Baví to i nás tady ostatní na KISu, na rádiu KIS, protože i my se občas zapojujeme. A občas se do Lepší než originál zapojí taky někdo zvenčí, takzvaně, jak se říká. Tentokrát to byly legendární Lunetici. No a říkáte si, co asi tak Lunetici mohli předělat? Třeba Backstreet Boys, NSYNC? Ne. Jste na omylu, oni si vzali 80kovou klasiku Kool & The Gang a jejich Celebration a musím sám za sebe říct, že to předělali naprosto geniálně. Vy můžete hlasovat na našem webu kiss.cz, jestli je verze Celebration od Lunetiku lepší nebo horší než originál, a abyste věděli, o čem že hlasujete, tak si ji teďka pěkně od začátku až do konce dáme. Takže lepší než originál, Lunetic a Celebration.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: I z vašich přání, kysáci, je cítit, že je tady sobotní večer a máte chuť si pořádně zapařit. Protože mám tady další zkaz přes mobilní apku, respektive přání přes mobilní apku, a tu má na svědomí Barča.
2: Ahojte, kysáci, přeji všem krásnou slunečnou sobotu. Poprosila bych zahrát něco od Skútru pro mého manžela, který se mnou 2 měsíce trpí na nemocenské, spíše chodí z práce do práce, ale ráda bych mu nechala zahrát tuhle píseň, jakoukoliv od Skútru, kterého miluje, a přeji všem krásnou sobotu, krásný víkend.
1: No a když si to zakončila tím víkendem, tak si dáme od Skútru Víkend. Pojďme na to! This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tracker!

0: letních cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel Arena.
2: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Ano, je to tak, je tu další jukebox a před námi 90. Nejdříve tedy vzkaz od Jardy.
2: Ahoj, prosím tě, můžeš zahrát mýmu synovi Dominikovi, dneska slavíme jeho 25. nějakou pořádnou pecku a tímto mu chcem popřát za všechny hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a ať se mu daří v životě, co potřebuje.
1: I my přejeme všechno nejlepší k narozkám a ještě taky Jirka, ten rovnou vybírá song.
3: Nazdar Honzo, prosím tě, dáš mi tam písničko Feel of the Night od Master Boyu, když se kam zahradu a pro všechny kysáky, kteří teď poslouchají radio, díky, Jirka.
1: Tak doufám, že Jirko máš dost tichou sekačku, anebo si dej pořádně tu hlasitost nahoru. Jsou tady Master Boy, Feel the Heat of the Night.

Kysáci, za chvilku je tady 7. večerní, já nebudu zdržovat a k žezlu už za chvilku pustím DJ Basslickera, který je natěšen a připraven na horečku sobotní noci. Vy se určitě také těšíte, takže si udělejte pohodlí, něco dobrýho k jídlu a k pití a poslouchejte Radio Kiss i nadále. Pro tuto chvíli se tedy loučí Honza Průcha, ale zítra tady budu opět ve 13 hodin a prožijeme společně nedělní odpoledne. Mějte se, čau čau.

0: Tak jo, čágo bylo šílenci, zase tady sobota 6.6. Hele, to je nejvytíženější den, co se týče svateb. Ano, 6.6.2026, svatební den, spousta z vás má i rozlučku, že jo, Eny, tak zdravíme. Zdravíme i spoustu z vás, který se dneska vdali, oženili, taky zdravíme úplně všechny. No a rozhodně nepochybně chci pozdravit všechny, který dneska poslouchají samozřejmě o horečku sobotní noci s mojí maličkostí DJem Bassliquorem. Takže zase vám to tady budu pěkně hňácat teď pro všechny, který mají rádi boxerky anebo líp slipy, protože se dáme Born Slipy. Za moment i můj oblíbený Mark Korn, ragagaga bam bam bomba. Tak to si taky dáme, nabombíme. A ještě se třeba i nadechla Albana, Sing Hallelujah, spousta novinek, nový Fisher, Tones and I, dáme si třeba i mýho oblíbeného Steva Modano, prostě to bude velká jízda 6.6.2026, dneska i s Bass Machine, jak jste zvyklí, jak se sluší a patří, a pro dnešek jsem pro vás připravil Bass Machine, samozřejmě s krásným číslíčkem, který se bude skloňovat ve všech pádech. 325 dneska bude. 325, 325. Ale teď už horečka, jdeme na to.
1: Radio Kiss a horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: Jedeme si pěkně z kopečka, před náma Mark Van Dale a Waterwerf, vlastně písnička, kterou dal dohromady DJ Quicksilver, on vlastně Mark Van Dale je DJ Quicksilver. Dřív muselo být několik pseudonymů, abyste, pardon, abyste potom pochopili, kdo za tím stojí. Třeba Armin van Buuren, že jo, nebo ten má taky spoustu pseudonymů. Můj oblíbený Ferry Corsten, že jo, Guriela, System F, udělal toho spoustu neskutečně, takže potřebovali prostě vydat třeba v jeden čas 4 písničky najednou a nešlo to jako, kdyby Armin vydal, než dneska už je to jedno, dneska vydává 5 songů najednou a každý to prostě bere, takže taková byla doba. Nicméně, teď na Kisu, Waterwave, za chvilku Alok, pardon, na Svěska Udusim, Avicii nebo Safri Duo.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

Posloucháte Horečku sobotní noci. Horečka sobotní noci. Nové i starší hity z diskotek. Každou sobotu večer na Rádiu Kiss.

0: zase musíme trošku popojet v rámci hudební branže Horečky sobotní noci, jelikož teď nás čeká další fenomenální hudební novinka. Postará se o ní Fisher a australská zpěvačka Townsend High. To je přesně ta dvojka, která když na něco hrábne, tak je to svatý, protože Fisher to je nejen rybář, ale i normální muž, který dokáže udělat klubovou muziku, třeba I'm Losing It. To byla obrovská klubovka, která doteďka šmakuje nejen i zarytým nadšencům klubový scény, ale i komerčním mladým lidem, protože kdekoliv třeba hrajou party, tak přijdou, hele, zahraj mi Fishera, I'm Losing It. A podívejte se, dneska se spojil právě s australskou Townsend High, aby z toho ještě udělali větší fenomén, než doposud byl. Takže přejeme jim hodně zdaru, ať to krásně hraje na Radio Kiss, ve vší počestnosti a v tento okamžik nejnovější song od Fishera a Townsend High. V rámci Horečky sobotní noci Radio Kiss s DJem Basslickrem. Come on!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Já to tak miluju, když mi hodíte nějaký feedback, nějakou zpětnou vazbu, a za to vám chci moc poděkovat v rámci Horlečky sobotní noci 6.6. Píše mi tady Dalibor. Hele, já mám opravdu dneska za sebou svatbu, bylo to krásný, řekla ano, na volinský tý plejádě. Je, tam je to krásný, tam mám babču, hele. No a já ti chci poděkovat za to, že na nás takhle všechny myslíš, protože je to o tebe hezký, DJ Basslickre. A věc, že já jsem si říkal, že si tě objednám na svatbu dneska, ale bohužel už seš jinde, no. A tak jsme si tě pustili v rádiu. Je to hrozně hezký, že i si o tom ani nevěděl a pozdravil si nás. Krásný. Hele, to je taková ta propojenost. Já si i kolikrát říkám na druhou stranu, odkud mě posloucháte, kdo mi tady píše, a já to neberu na lehkou váhu. A to jako neznamená, že když něco fláknu do éteru, že to je jen tak, je to pro mě důležitý. Takže pro vás, Kid Cudi Day and Night, napsání do Volině posíláme právě teď, hej ho!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: chcete-li něco načnout, tak můžete se mnou druhou hodinku Horečky sobotní noci právě teď, protože 20. hodina odbyla, no a my jsme tady nešli do kina, protože ladíte Radio Kiss. Ano, a v tento okamžik další vyhlasní hity, věřím, že songy, které vás pobavily na začátek, Two Brothers on the Fourth Floor, to bylo pro Anetku. Pro Anetku do Příbramy, protože vím, že miluje Two Brothers on the Fourth Floor a Never Alone. Tak speciálně pro ní. No a teď, Master Blaster. How old are you? To bude pro Edisona, pro Honzíka, pro pilota vrtulníku, řidiče jachty, on bude vědět. Dáme si i New Religion, BB Rexy a Fun Factory. Zápětí, to všechno. Od DJ Basicra na Kissu.
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
3: Master Blaster!

0: nás čeká trancová věc, kterou jsme dlouho nehráli, možná si troufnu říct, že v Horizon Svobodního se ještě nikdy nehráli, Ordinary World od Aurory a Neily Coleman. Myslím si, že teď fanoušci trancu si řeknou, hele, dobře ty, tak my máme vlastně sebou středeční Trance Party Live 56. vydání, tak jsem taky si říkal, že bychom se mohli hnout a zahrát si něco obdobného. Takže Aurora pro všechny milovníky trancu a za chvilku zase nějaký ten novej skvost na Kisu. Hey, ho!
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

Posloucháte Horečku sobotní noci. Horečka sobotní noci. Nové i starší hity z diskotek. Každou sobotu večer na Rádiu Kiss.

0: Tak na co čekáte, že tam zase říznu? Teď jeden další hudební skvost a fenomenální hudební novinka, která pochází od Dary. Bangaranga se to jmenuje. Jo, tak vy, co jste sledovali Eurovision Song Contest, tak asi moc dobře víte, oč tady jde. Tahle ta zpěvačka to vyhrála na plný čáře a všichni byli nadšený song, ze songu, který jako sporadicky docela jako multifokální, někdo ho miluje, někdo ho nesnáší, ale porota byla nadšená celý svět taky, takže já se tomu nedivím. A já vám tu Bangarangu dneska na Kisu zahraju. Co by tip na hit horečky sobotní noci, proč si taky neudělat radost, proč si nezahrát tuhle tu šílenost a ve finále si řeknete, hele, ono to není tak špatný. Jdeme na to, tip na hit horečky sobotní noci, Dara Bangaranga, Eurovision Song Contest vítězka.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci. Rádio.

0: Je nás tady čím dál tím více a z toho mám velkou radost. Proto teď jdu zahrát pro všechny milovníky kvalitní muziky Pitbulla, Don't Stop the Party. Protože Pitbull nejenže štěká, ale skvěle rapuje, je to prostě úžasný bombardák. Takže pro něj i pro vás, který máte rádi psy a pořádnou muziku. Na rádiu Kiss, DJ Bassliquor in the house, horečka sobotní noci, napište mi Instagram DJ Bassliquor. Já zahraju ještě pro Lucu, Fáňu, Tomíka a samozřejmě taky pro Lukáše. Tak bando, ani dneska na vás nezapomínu a za chvilku třeba pro vás Armin van Buuren, jo? Protože vím, že Lukáš má rád spíš jako trencíček.
1: Horečka sobotní noci. Radio Kiss.

0: Dneska si střineme i Bass Machine s číslem 325, protože zazpomínáme na minulý týden, kdy jsme v Mikulově jeli bombičky společně s váma a ještě v tenhle ten okamžik byl plný parket a ta euforie z vás neskutečná. Já miluju Moravu, tam prostě přijdete na benzínku, tam tanku a je, než se vyskysu, to bylo tak úžasný, to je tak krásný pocit. No a já zahraju pro Miloše, pro Domču, jí to věnovat, Domče, mamce, Monice a Milošovi a Davidovi, posílám 666 Amok, jo. Domčo, velký díky, posíláme na Kisu, hej ho!
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: Zívenář, Putinář.
1: Tak jo, a zase popojedeme, jak jste zvyklí a jak se sluší a patří. Dali jsme se Armin van Buuren a This is what it feels like na Radio Kiss. A teď už další fenomenální řev, který bude pro vás všechny milovníky tradiční milované hudby. ATB a Killer, André Tenneberger, to je fenomén, který prostě na to uměl vždycky hrábnout a co posvětil, to bylo dokonalý.
2: Noc, která má své jméno.
3: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

0: Postupujeme dále v Horoci sobotní noci a ještě jeden krásný tip na hit nás čeká. Novej Robin Schulz, který dal dohromady spoustu výborných hitů, třeba Lilywood, The Prick, Prayer in Sea, tím to všechno ovládnul v začátcích 90. let a bylo to fenomenální. No a teď je tady jeho zázračná hudební novinka, která mě taky jako nikdy nenechala v klidu. A je pravda, že když jsem ji slyšel po třetí, tak jsem se zamiloval do tohoto songu. A jsem za to rád, že ho můžeme teď na Radio Kiss zahrát. Nejnovější Mr. Robin Schulz a společně s Barbs je tady obrovský novinkový hit Better Times. Takže jdeme na to, Better Times, lepší časy, tak ty doufám, že u vás všude jsou a máte se krásně, protože to je samozřejmě priorita té dnešní doby na Radio Kiss. Horečka sobotní noci.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Bečka sobotní noci, teď bere, dáme si Alexe Ferrariho pro všechny, který třeba tohleto růžový červený fáro má, spíš červený na kysu.
1: Horečka sobotní noci. Radio Kiss.

0: Tak už za chvilku je tady Bass Machine 325, do té doby samozřejmě DJ Bassliquor sází hudební skvosty, který máte rádi. Tady Pavel by rád slyšel DJ Quicksilver a Planet Love, a to já miluju taky úplně neskutečně, a chtěl bych to poslat Romčovi Andělu, protože to miluju. A zároveň jsme na tom hudebně úplně stejně, na Kissu DJ Quicksilver právě teď.
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
3: Good evening, citizens of Earth. This will be your last chance to escape. I want to invite you to a new world. A world of liberty. A world of

0: Ano, DJs from Mars a Fragma, další vyhlasná hudební záře, která nás teď 6.6.2026 úplně zničí. Já mám rád tyhle ty kousky, které tomu dávají spoustu energie, a nehledě na to, že to bude třeba i pro Jardu, který to miluje, Martina a další velký borce. Mám tady objednávku i na Barakudu, Where is the Love, tak to všechno švihá DJ Bassliker na Kissu.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

noci. Nové i starší hity z diskotek. Každou sobotu večer na Rádiu Kiss.

0: and began to wobble. This is Stanley Unwin's Tiny Hoffa with Wobble You, all joyful. Goodbye, load.
1: Ještě jeden poslední tip na hit horečky sobotní noci. Dneska před náma visí a věřím, že to je hit, který vás dovede do nejlepších vod. Protože jsou tady krásný naše český holky, který máme tak všichni rádi, který dal dohromady Peťa Fider a velký, fenomenální kus party pro rok 2026. Nejnovější verze, která dostala opravdu ten úctyhodný, krásný banger remix. Takže jdem to vybangerovat na Radio Kiss, pěkně to tam hodit a holky, Party 2026 právě teď pro vás.
2: Horečka sobotní noci.
3: Horečka sobotní noci.
2: Radio Kiss.

0: No jo, a my jsme ve velkým absolutním finále na Radio Kiss v rámci horečky sobotní noci, protože v tento okamžik je tady ta část, kdy přepnu do bass machineu a zase tam rubneme něco ostřejšího, takže díky za to, že jste dneska ladili a že ladíte 6.6. a za chvilku už právě bass machine s tím krásným číslem, já ho mám hrozně rád, 3, 2, 5, takže už za chvilku to tady povotočím, tam těma knoflíčkama doprava. Hej, houpa zmeni!
1: Horečka sobotní noci. Horečka sobotní noci. Radio Kiss. I can't be more than I already am.

0: Čika, sáno, nazdar, kysáci, mý milovaný, hej ho, pařmeni, tady vás Bassliquorou 325. Bass Machineu. A takhle z kraje jsem vám chtěl všem poděkovat, protože my jsme vlastně v Mikulově prožili fenomenální noc a byli jste naprosto pompézní. A já jsem ještě měl tu čest naživo tam Bass Machine vysílat a bylo to krásný. A já chci za mikulovský všechny poděkovat a chci pozdravit všechny, kteří tam s náma byli a kecali. A zároveň jsem měl úžasný zážitek s mistrem Mikem ze 666, který si dovolím dneska taky zahrát. Takže dneska hodně 666, dáme si bombu Back on Demon. My jsme vlastně s Mikem u snídaně poslouchali všechny hity. Já mu říkám, hele, měl si vydat Lavaska Semueve, za mě jako albová věc, alba Paradox, fenomenální. A on přemýšlel nad tím, že místo Amoku vydá Lavaska Semueve a nakonec tady byl Amok. Bylo to krásný. Dokonce jsme si tam navzájem pomáhali s fleškama, protože mu nešlo jedno zařízení a proto hrál třeba i 8 kousků od jeho druhého projektu Vinyl Shakers. No prostě to bylo super. Takže dneska taková vzpomínka na Mikulov a na hity, které tam zazněly. Dnešní 320. Bass Machine proto bude možná lehce komerčnější. Dáme si třeba i Ailu, Bacon Popper, Alice DJ, Aquagen a tak dále. Prostě myslím si, že byste měli u toho zůstat a ladit. Kdo nepaří s náma, paří proti nám 325. Děkuju, že vás mám. Vy jste ten motor, hnací síla Rádia Kiss.
1: Bass Machine. Bass Machine. Kiss. Rádio.

Gustavo Maestaya. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la

Space Machine 325 jede tady do plných kartáčů a my jsme si dali trošičku Italodanceu B1 Maverick Indian Summer a měl jsem tady dotaz od Bohuše, co to hrálo předtím, to byla Aklána Indiana, ano, Aklána Indiana, a vita vito rada, ochano medusy, prostě úžasná věc, takže popojedeme Bad Boys DJ Team, For Your Love, to je hit, který si prostě musím zahrát, který mě baví. Taky to bude pro Ludvánka Soukupů a celou jeho bandu, která nás poslouchá na Kissu. Let's go! Bass Machine. Bass Machine. Kiss. Radio Kiss.

0: Tak to byl Bass Machine 325. Já děkuju za to, že jste poslouchali. Dovolím si teď ještě zahrát Alice DJ I Can See It In Your Eyes, protože to je další z těch fenomenálních vyřvanců, který mě baví, který mám rád, který má v sobě energii a jede bombičky. A chci poděkovat ještě jednou všem, kteří jste dneska poslouchali Bass Machine. Mám vás rád, miluji vás. Hej ho, paří, kdo nepaří sám a paří proti nám. Instagram DJ Basslicker. Jo, Basslicker.
1: Bass Machine. Bass Machine. Kiss. Radio Kiss.

0: the best you can get.
1: Bass Machine.
2: Bass Machine.
1: Kiss. Radio Kiss.
2: To nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: I v tomto roce bude Kiss Party u Máchova jezera. 18. července na pláži Klůček.
2: Kiss Party Live!
1: Přímo u vody, pod širým nebem, s těmi největšími party hity a týmem Rádia Kiss.
3: Těší se Patrik,
4: Míša,
3: Roman,
5: DJ Basslicker,
4: Lenka,
6: Honza,
7: Tendy,
4: Soňa.
2: Kiss Party Live!
1: Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku.

0: nejlepší od 90. let. Kiss, Radio Kiss.
1: Be happy.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.